0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Otiku, senzační film. Rumunský. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tomáš, ať nezmeškáš žurnál. Oblíkal, jo, ne, jdeme, pojď.
3: Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jednou, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do řídí ty hňupe. No to si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se měla dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
3: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ještě vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
3: Hermann. Jistota na celý život.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se podařilo zmenšovat plochu zasaženou požárem pod 100 hektarů. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemohou. České televizi to večer řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Během dneška dorazí ze Slovenska dva vrtulníky Black Hawk vybavené velkokapacitními bambivaky. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Policisté v podvečer v Olomouci zadrželi hledaného 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policie o tom informovala na síti X. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc označil útěk za fatální selhání několika osob a chystá personální opatření, která má oznámit dnes. Spojené státy dnes začnou hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. V neděli to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa. Poznamenal taky, že tyto lodě se už do oblasti nechtějí vrátit, dokud situace nebude znovu bezpečná. Fotbalisté Sparty porazili v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul Jablonec 2-0. Letenští na druhém místě tabulky ztrácí před derby v Edenu na vedoucí Slávii 8 bodů a pokud tam prohrají, jejich rival obhájí titul.
0: Rock Radio. Počasí.
1: V Čechách dnes bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Doprava.
1: Opatrně, pokud jedete na trase Opava Český Těšín, stala se tam nehoda na silnici číslo 11 na 268. kilometru u obce Hrabině. Narazilo tam auto do svodidel.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Hezký start do novýho týdne vám přeje Honza.
4: A Mobil.
1: A Zuzka.
3: Co to bylo?
1: Já jsem dělala, že tady Anabel, já bys toho neměl nějaký průšvih.
3: To se ti úplně nepovedlo.
1: Ne, jsem chtěla trošku hlubší vlase napodobit.
3: Ještě potrénujem.
1: Tak ne.
3: Je 6:03 pondělí 4. května, přátelé, začíná další rokový rozjezd. První květnovej. A ty jsi říkala, že něco, jaký bambivaky tam byly, prosím, bambivaky, v těch zprávách,
1: no.
3: Co to je?
1: No to je vak, ve kterém je voda a hasí to vrtulník, chápeš?
3: Dobře.
1: Stačí ti takový vysvětlení po ránu, dobře, děkuju.
3: Každopádně nám tu, přátelé, dneska po ránu chybí jiný vaky, máma není v práci, Anabel.
1: To chybí tobě teda ty vaky, nechybí jenom Anabel obecně.
3: Takže Anabel dneska není, nebude, protože marodí, takže jí posíláme tímto spousty energie a držíme jí palce, ať přijde a její líp. A přátelé, vám tím pádem přejeme to samý. Doufám, že jste po už skoro tropickém víkendu nenastydli, nebo jak jsou ty změny počasí, že nejste nemocní, a my vám k tomu zase budeme něco hrát. Dáme si Metalliku, Sad but True, smutný, ale pravdivý.

0: Je 6 hodin 13 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu, máme tady pondělí kapelu Struts, Černou labuť neboli song Black Swan a teď povídání o tom, co si budeme celý týden, no dobře, jenom do čtvrtka, protože v pátek je volno, rozdávat. Přátelé, máme tady dneska dva lístky na kapelu, kterou Zuzka pokřtila na Sabatoni, neboli Jablkoni, nebo jiná folková kapela, což teda nesedí, protože Sabatoni jsou švédský power metalový vypravěči, z našeho éteru je dost dobře znáte, a oni míří 3. června do Plzně do amfiteátru Lochotín. A to konkrétně s novou show, s novým setlistem plným největších hitovek a taky s obřím tankem, který bude vévodit celému pódiu. A nebudou navíc úplně na to sami, přivezou taky solový projekt zpěvačky Nightwish Floriansen, švédskou kapelu Majestica a izraelskou partu Skardust. Takže to bude veliká party a vy byste tam nemuseli chybět, pokud teda chcete. Pokud chcete dva lístky na Sabatony na 3. června do Plzně úplně za DAX, stačí si o ně opět napsat. A to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram, připsat telefonní číslo, v 8:30 být na telefonu a držet si palce. A to je všechno. A teď už Rybičky 48 a Vašek Bláha a Divokej Ir na Rock Radio.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.

0: Kapela Giants, I'll see you in my dreams, uvidím tě ve svých snech v 6 hodin a 21 minut, což už teďka neplatí, protože ladíte rokovej rozjezd a máme pondělí, tak už doufejme, smrdíte v práci nebo tam míříte. Kdo má dneska svátek? Květoslav, případně Florian, Květoň, Silvan, Silvius a Florian, takže samý krásný jména. Zeptal bych se Anabel, jestli má nějakého takového známého, ale ne, takže se ptám Zuzky, máš nějakého Květoslava?
1: Bohužel ne.
0: Nechtěla bys nějakého Květoslava?
1: Možná, jestli jednou budu mít děti, tak pojmenuji určitě jedno z nich Květoslav, je to nádherný.
0: A druhý Silvius.
1: No.
0: Prosím. Já mu půjdu za kmotra. Dobře. Tak pojďme se radši podívat na nějaký oslavence. Dneska slaví 62 let, italský hřebec, pornoherec, Rocco Siffredi, tak už je to starší pán, ale pořád jako to tam je. Nedávno jsem ho viděl na nějakém videu zase, tak mu popřejte všechno nejlepší. No a pojďme na kapely. 54 let slaví americký basák Mike Dirn z Green Day. Let má americký zpěvák Greg Alexander, frontman kapely New Radicals. Falling, 62 let slaví americký kytarista Gary Holt z kapely Slayer. Tomu se říká honitba a ne ta myslivecká. 68 let slaví americká violinistka, vokalistka a kytaristka Susie Tyrell z E Street Bandu od Bruce Springsteena. No a krásných 75 má dneska americký kytarista Mick Mars, teď už bývalej. Kytarista Mötley Crüe odešel v roce 2022 a mimochodem v roce 2024 vydal super debutový solový album The Other Side of Mars. Posíláme gratulace, zpívat dneska nebudeme, to snad až zase třeba zítra, jestli se Anabel uzdraví. A za chvíli další muzika, tady speciálně pro Zuzanku, Rammsteini a Links Zvod HFL.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café, prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz
4: Kapr, kapr, husa, husa!
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Kruta, kruta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos!
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.

0: Rammstein, Links for Life je na Rock Rádiu, raz, dva, po půl sedmí. Protože je pondělí, máme po půl sedmí, tak Zuzanka má pro vás, Zuzka má pro vás přehled zpráv.
1: Letošní ročník slušný rockerky je u konce. Děkujeme všem drsným holkám, který se přihlásili, gratulujeme vítězkám i finalistkám a díky i vám, našim posluchačům, že jste nám vybrali další várku holek do kalendáře. Na podzim odhalíme výsledek. A teď vzhůru do práce. Ještě je třeba vybrat rockery, aby si na svý přišli i dámy. Tak sledujte naše sociální sítě, web rokovýradio.cz a přidejte se do slušný party, ať vám nic neunikne.
2: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nejpozději dnes musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně taky poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdání přiznání nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížen. V Jerevanu se dnes koná summit Evropského politického společenství, které sdružuje celkem 47 evropských zemí, včetně členských států Evropské unie. Předsedové vlád a prezidenti budou jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti, hybridních hrozbách a prohlubování spolupráce v kontextu současné geopolitické situace. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod.
1: Rock Radio. Počasí.
3: V Čechách bude dnes oblačno a zataženo, jen přechodně polojasno, později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se řeší vážná nehoda ve směru na Prahu. Na 149,5 kilometrů skončil kamion mimo silnici a boural se taky na silnici číslo 11 u obce Hrabině na trase Opava Český Těšín na 268 kilometru.
1: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Ještě jednou a lépe, to byla Zuzana, zprávy jak z Partesu.
3: Au.
0: Tak dobře, Zuzka. A Amarant, Drop the Cynical právě teď.

0: Je 6 hodin 36 minut, pondělní rokový rozjezd je tady a my jsme v rokovém kalendáři nepopřáli ještě jedný velice významný oslavenkyni, skoro stejně významný, jako je Jiřina Bohdalová, a to je naše milá kolegyně Anabel Fárová, která slavila v neděli, říkám to dobře, ano, v neděli, svoje 22. osmnáctiny, takže Anabel, všechno nejlepší, my tě máme na drátě.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jako trošku zní jako Bohdalka, hele, zkus říct za mlhovou hustou tak, že by se dala krájet, víš, jak to tam je v té pohádce.
1: No to já neznám vůbec tohle, ale jako s ním, jak Jirka Lábus za mladá, to je to jako hodně divoký.
2: Musím říct, že Bohdalkou a Lábusem.
1: Buráček mě taky nepoznává.
0: Hele, my jsme se tě chtěli zeptat, jak ti je a jak jsi užila svoje narozeniny.
1: No už mi bylo i lépe, to je na rozdíl, když jsem strávila v posteli, ale objednala jsem si pizzu a dort, abych si nepřišla tak depresivně, takže jsem to vyřešila takhle. Děkujeme indickým dovozcům jídla za tyto krásné dary.
0: Jako je vidět a slyšet, že naší výzvu o tom, kdo zhubne do 1. června těch 8 nebo 9 kilo, nebo kolik jsme řekli, takže to bereš fakt vážně.
1: No, jako chci říct, já už se připravuju na žraní těch zdechlých ryb, protože nic jiného mi nezbyde. Já myslím, že jsem tak ještě 6 kilo přibrala, no. Ale tak ve středu jdu na liposukci, jestli mě tam vezmou, teda jestli se stihnu vykurírovat. Takže tam zase pan doktor pár litrů odsaje, tak budeme doufat, že se to nějak vyrovná.
0: Maximálně tě utratěj. Prosím tě, to by psalo strašně moc posluchačů k narozeninám a ty jsi jim chtěla tady poděkovat, ne pogratulovat.
1: Já jsem chtěla moc krát poděkovat těm miláčci, postupně si to pročítám, je tam toho spoustu, takže děkuju moc krát za přízeň a moc si toho vážím, jste báječní.
2: Já musím říct, že hlavně tam nehledej, prosím tě, můj zkaz, nějak se zatul.
1: Počkej, se na mě vy, víte co?
2: Ano. já jsem si řekla...
1: Ale kámo ráno skání prý, kde nám čaj, kde nám kafe, ale gratulaci k narozeninám, to ne, to u nás se probíhá.
2: Já bych ti to teďka chtěla vynahradit a že bychom ti tady s Honzíkem jako k těm narozeninám zaspívali.
1: No tak jsem celá načapá, pojďte
2: to
1: do mě.
2: To by taky, no.

0: zdraví.
1: No to bylo nádherné, jedno oko nezůstalo suché, už jo, tří slzy a převali se na druhý bok a spát dál.
2: Tak v tom případě ti přejeme dobrou noc, hezky se vykuríruj, doufám, že ještě přitáhneš do práce tak někdy, aby jsme tu nesmrdili sami.
1: No, minimálně za týden tam dorazím.
2: Tak. Měj hezký ráno. Tak. Měj hezký ráno, my ti budeme hrát ještě nějaký písničky, když ty se nás stejně nenaladíš, takže pěkný ráno, měj se krásně, posluchači si určitě ten tříhodinový vstup užili a za chvíli si dáme další muziku, budou Kerni a Blízko nás. Tak pá.
1: Dobrou noc. Pá.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
9: Už zase nejde internet.
10: A Wi-Fi je pomalá.
9: Ne.
11: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
10: Yeso!
12: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
11: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
17: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Necelých 10 minut před 7 je to, Zuzko, tvoje.
2: Policisté v Jerevanu obdrželi v pátek hlášení o zebře, která měla uprchnout z tamní zoo. Svědci ji spatřili, jak se prochází podél jedné z hlavních silnic. Brzy se ale ukázalo, že zvíře nejenže ze zoo neuteklo, ale dokonce ani nejde o zebru. Vtipálek pouze namaloval na osla černé a bílé pruhy.
1: To je všechno.
2: Ano, mně se to jako prank docela líbí. Jediný problém tam je, že on ho nabarvil takovýma jako klasickýma barvama, které nejsou úplně vhodný malovat jako na zvíře, no.
1: Jakože si vezmeš, já nevím, Primalex, kterým normálně vymaluješ chodbu, tak to tady namaluješ na chudáka osla.
2: No.
1: Kristovanoho.
2: Jinak by to bylo docela vtipný, no, kdyby jako to nemělo takovýhle jako háček.
1: Je to trošku podobný podvod, jako když v Číně malovali ty čau čau a dělali z nich pandy.
2: To je ono.
1: Nebo když si někdo vezme chlupatýho psa a voholí ho a dělá z něj lva.
2: Ty brďo, minula jsem viděla takovýho toho okrasného, já nevím, jak se jim říká, prostě okrasný pudl, tomu říkám já. A ten byl tak šíleně ostříhaný, měl jako takovou dvojitou prdelku na sobě. A bylo to hrozně divný, ty jo, jako fakt divný. Mně se tohle to úplně nelíbí teda, ale proti gustu.
1: Jakože na sebe něco patlají ženský tuny make-upu a tuny Primalexu, to bych jako pochopil, aby si připadali mladý. Ale že někdo namaluje zvíře chudák jako osel.
2: Jo, no. A musela to být legra.
1: Jo, dobře, tak. Tak zavoláme takovou tu partu na ochranu zvířat.
2: Já naštěstí žádný zvířata nemám, takže nemusíte volat ke mně domů.
1: Zuzka bude chtít někoho týrat. No nic, díky za chvíli normální zprávy a teď už zase muzika. Dáme si Pink Floydy a jejich High Hopes na rok.

Pink Floydi a pecka z desky Division Bell High Hopes na Rock Rádiu v 6 hodin a 58 minut. Za chvíli si dáme další zprávy se Zuzkou, poslední další slušná muzika a připomínám, že celý tenhle týden, takže i dneska, vám rozdáváme lupeny na sabatony na 3. června do Plzně, tak se o ně pište do našich vzkazníků. Pěkný ráno.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Hezké pondělní ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Městský soud v Praze začne znovu projednávat část kauzy Čapí hnízdo týkající se europoslankyně Jany Naďové. Není vyloučené, že by už dnes mohl vynést nepravomocný rozsudek. V případu čelí obžalobě i premiéra šéfnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace CERMAT. Ke státním maturitám půjde letos poprvé přes 84 tisíc středoškoláků, asi o 4% víc než loni. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% takzvaných prvomaturantů. Británie by se mohla přidat k půjčce za 90 miliard eur, kterou se chystá Evropská unie poskytnout Ukrajině. Úmysl začít jednat o této možnosti by měl dnes ohlásit britský premiér Keir Starmer na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Fotbalisté Plzně v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili doma po obratu Hradec Králové 3-1 a udělali velký krok ke konečnému třetímu místu.
11: Rock Radio. Počasí.
10: Dneska v Čechách bude převážně oblačno až zataženo, jinak přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
11: Rock Radio. Doprava.
10: V Budyni nad Ohří se řeší nehoda náklaďáku s osobákem na Pražské ulici. Bouralo se taky na D1 ve směru na Prahu. Na 149,5 kilometru skončil kamion mimo silnici. A u obce Hrabině se řeší nehoda na silnici číslo 11 na trase Opava Český Těšín na 268 kilometru.
12: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
11: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
13: Dobré ráno, čumáci.
14: 3 minuty po 7 vám přeje, aby vám přes cestu přeběh pomalovaný osel Honza.
10: A Zuzka.
14: Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
14: Anabel je nemocná, takže tu dneska není.
10: Smrk.
14: Takže pláčeme, utíráme slzy jedním kapesníčkem tady dohromady. A budeme to teda smutně slavit aspoň rozdávačkou dneska v 8:30, protože pro vás máme zajímavý lístky.
10: Sabatony, to prozradím.
14: Já jsem to tady měl hezky připravený, jak si to všechno řeknu, no tak dobře, no.
10: Já jsem si říkala, že to děláš nějaký moc napínavý.
14: Jo. Jsou to Sabatoni, k tomu Florian Sen, Majestika a Skardust, to všechno v amfiteátru Lochotí Plzeň 3. června. Pokud chcete na Sabatony, na velký koncert a do Plzně to nemáte úplně daleko, nebo máte to daleko, ale chcete se ulejit, tak je to středa mimochodem, tak nám pište o lístky buď do našeho messengeru na Facebook nebo do našich vzkazů na Instagram, připište telefonní číslo a v 8:30 mějte u sebe mobil, protože potom budeme někomu volat. Držíme palce a teď už muzika. Jsme říkali, že to bylo minulý týden, že Linkin Park zlepšujou mentální pohodu, že se tím dají léčit různý problémy, třeba smutky, když vás někdo opustí.
10: To naše Anabelka.
14: Tak si dáme teďka Linkin Park, The Emptiness Machine a budeme v pohodě.

Ellen in London a Rock Radio se songem Come Dream With Me. Pojďme spolu snít v 7 hodin a 12 minut na Rock Radio. Je pondělí 4. května, první pracovní květnový den a slaví se nějaký ptákoviny jako každý den. Máme den hrdosti na to být malý, Zuzko. Tak je světový den dávání, Zuzko. Nicméně my dneska se chytneme lidový hrči. Tak je světový den dávání, Zuzko. Nicméně my dneska se chytneme lidový horčení, že se stanou jiný neštěstí, požár.

0: Na ves?
1: Možná na Buďárně, jo, na Buďárně jsou hasiči, to by věděla Anabel, že jo, to tam bydlí.
0: Tak se jí pak zeptáme, musíme jí zbudit. No každopádně, já tady mám teďka jednu zajímavost, která je právě s hasičema spojená. Mike McColgan je bývalý frontman a spoluzakladatel americko-irský kelt rockový, kelt punkový kapely Dropkick Murphys. Nedávno tady byli. V roce 98, kdy kapela byla úplně na vrcholu sil a vyjížděla na velký koncerty, velký turné a tak dál, tak Mike McColgan najednou z kapely odešel a víš, jaký byl důvod?
1: Nevím.
0: Chtěl následovat rodinnou tradici a stát se v Bostonu hasičem.
1: To jako vážně?
0: Jo, a opravdu po 3 letech v roce 2001 se opravdu v Bostonu stal hasičem. Pak se teda k muzice vrátil, založil kapelu Street Dogs, ale už u hasičů potom zůstal.
1: Já jsem si říkala, jestli by to nešlo dělat jako současně, třeba víš, jako muziku i hasiče, asi na...
0: Hele, asi s tímhle tím zápalem, kdy opravdu ta kapela ti jede a ty
1: zápalem, to si
0: neděláš nic jiného. No právě, když to jsou ty hasiči, tak si myslím, že ne. Každopádně zdravíme, pokud nás někde posloucháte na hasičárně, tak kucí zdravíme a děkujeme za to, že držíte stráž a když to někde trošku blafne, nějaký ohýnek, takže to tam jedete pocákat.
1: Hlavně teďka v Českém Švýcarsku držíme palce, ať se to
0: přesně
1: podaří
0: tak
1: zkrotit všechno.
0: Tak. Jdeme na muziku. Lucie, rouháš se Bohům na Rock Rádiu.

0: Judas Priest na Rock Rádiu a jejich Grindr, song, který dal posléze název Gay Seznamce s hardcore seznamováním. Je 7 hodin 23 minut, posloucháte rokový rozjezd, ten pondělní, přátelé, což znamená, že konečně už známe všechny vítězky slušný rockerky 2026, konečně. Holky už máte vybraný, na Facebooku jste minulý týden vybírali ještě jednu a vypalcovali jste si, ježiš, to zní hrozně, vybrali jste si i farmářku Teresku, my oslovíme a uvidíme, jestli teda taky bude chtít být v kalendáři. Já doufám, že tam zůstane aspoň jedna z nich, pane bože. Takže brzy se koukneme na focení, nafotíme vám je, takže sledujte naše sociální sítě a pokud chcete vědět něco ještě trošku víc, tak se staňte na našem webu rokoviradio.cz členem slušný party. No a dneska po 15. hodině se těšte na 3 vítězky, pozvali jsme si je do studia ke klukům odpoledne, takže výjimečně po 15. hodině nalaďte Rock Rádio a poslechněte si, jak si Kuba s Petrem pokecají s holkama. Jsem zvědavej, co ty kulišáci na ně zase vymyslej.
1: Jinak k tomu vyhlášení máme i příspěvek na našich sociálních sítích a tam je poslední věta. A teď už bychom mohli začít dávat dohromady kalendář se slušnýma rockerama. Co říkáte, dámy?
2: Jo.
3: Generálním partnerem slušní rockerky je první český výrobce obytných dodávek. Číhni na krs.cz a vyber si matroš na stavbu svý obytný káry přesně podle svých možností. Krs.cz.
0: Za chvíli jsme zpátky se slušnou muzikou, dáme si 21 bouchaček od Green Day.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Ratatararata, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
10: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.

Svoboda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Green Day a 21 Guns na Rock Rádiu v 7:31. Píše nám Martin. Čus, je Anabel fakt nemocná, nebo jí upálili? No, necháme si to do zpráv se Zuzkou.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké pondělní ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Na železniční trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi se dnes ráno střetl vlak s člověkem. Provoz na koridoru je přerušený, část vlaků je odkloněna. Například vlak Pendolino je kvůli nehodě vedený přes Hradec Králové. Provoz by mohl být obnovený kolem 10. hodiny. V Jerevanu se dnes koná summit Evropského politického společenství, které sdružuje celkem 47 evropských zemí, včetně členských států Evropské unie. Předsedové vlád a prezidenti budou jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti, hybridních hrozbách a prohlubování spolupráce v kontextu současné geopolitické situace. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni Celsia. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Bouralo se na D1 ve směru na Prahu na 149,5 kilometru. V Budyni nad Ohří se řeší nehoda na Pražské ulici a na Pražské ulici se bouralo taky v Pilníkově.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Zuzko, díky, pokračujeme dál. Teďka GT Corp, projekt zpěváka Honzy Toužimskýho a debutová deska z roku 2024 a song Butterfly.

0: JT Corp na Rock Radio a Butterfly v 7 hodin a 37 minut. Já to mám teďka jednu hudební novinku, pokud máte rádi bývalýho zpěváka, nebo ne bývalýho, ale už na solový dráze, Petra Gabriela, bývalýho zpěváka Genesis, tak si můžete dát další single z jeho připravovaný desky O/I, která je pokračovatelkou desky I/O, která vyšla už skoro před 3 rokama. Petr Gabriel v pátek 1. května vydal už v pořadí 5. song z desky. Vzhledem k tomu, že byl 1. května úplněk a on vydává vždycky o úplněk Bright Side Mix, neboli mix ze světlý strany měsíce, tak se můžete podívat na jeho YouTube a nebo na jeho Spotify, kde novej single vyšel. A je to taková pohodička. Ale jinak je to naprosto typický Petr Gabriel, tak pokud chcete trošku večerní chill, tak si ho dejte a čekejte na další úplněk. Ještě těch songů pár do konce roku bude, než celá deska bude oficiálně venku. Za chvíli další muzika, Alice Cooper a Poison.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: Zlí a ošklivý vlci, Bad Wolves na Rock Rádiu, Hear Me Now, poslouchej mě právě teď v 7 hodin a 49 minut. Je pondělí, máme před osmou, tak se za jedním už trošku šedivým vlkem pojďme podívat do garáže.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Mezi nejkrásnější města u nás bezesporu patří Slaný. Ostatně svými dějinami se řadí mezi ta nejstarší v českých kotlinách. Královským městem je zhruba od roku 1300 a tamní kostel svatého Godarda, to je prostě skvost. Ale do Slaného se dá jet i za sportem. Jmenovitě za plochou dráhu. Můžete tak učinit již tento pátek. Však co, do Hockney se nejde.
3: Ahoj, zveme vás na Memorial Antonína Veldeho na plochodrážní stadion ve Slaném, který se koná 8. května od 3 hodin. Jmenuji se Bruno Belán a nastoupím ve dvojici s Jaroslavem Vaníčkem za tým AK Slaný. Těšit se můžete na ukázku sidecar, závody na 125 a také na hlavní závod 500. Přijďte si užít skvělou atmosféru na plochou dráhu, budeme se na vás těšit.
2: Program slánského závodu dvojic zahrnuje celkem 12 jízd základního rozpisu, pak už půjde vše do play-off a součástí slánského závodního pátku bude i vložený závod kolibříku, jak se občas říká 125, na kterých jezdí nejmladší adepti plochodrážního sportu. Představí se jich hned pětice. No a opravdový tuplovaný adrenalin si pak užijí diváci a všichni účastníci při jízdě Davida Lizáka a jeho spolujezdce na plochodrážní sajdě. Viděl jsem, jak to borci testovali v Divišově a je to hola šílenství. To prostě chceš vidět. Protec Speedway Meeting Memorial Antonína Wildeho tento pátek 8. květence od 15 hodin.
1: Rock Radio. Motokeci.

0: Hym na Rock Rádiu, 2,5 minuty před 8 hodinou. Máme pondělí 4. května. Rip Out the Wings of a Butterfly jsme právě dohráli, neboli utrhli jsme motýlovi křídla a už za chvíli budeme trhat, no vlastně nebudeme, jenom si budeme povídat se Zuzkou ve zprávách. A po 8:30 budeme, přátelé, rozdávat první z řady lístků na sabatony. Za chvíli vám ještě zopakuju, jak na to, jak je můžete získat, tak zůstaňte na drátě.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
3: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Profi voda, s tou se musíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne od objednání. Planého.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Slušnej rok.
12: Rock Radio.
11: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
13: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Zprávy. Hezké pondělní ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň ale nemají. Do zásahu se teď znovu zapojí vrtulníky. Na pomoc přiletí dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne. Policisté v podvečer v Olomouci zadrželi hledaného 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policie o tom informovala na síti X. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc označil útěk za fatální selhání několika osob a chystá personální opatření, která má oznámit dnes. Spojené státy dnes začnou v Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. V neděli to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa. Poznamenal taky, že tyto lodě se už do oblasti nechtějí vrátit, dokud situace nebude znovu bezpečná. Fotbalisté Sparty porazili v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul Jablonec 2-0. Letenští na druhém místě tabulky ztrácejí před derby v Edenu na vedoucí Slávy 8 bodů a pokud tam prohrají, jejich rival obhájí titul.
1: Rock Radio. Počasí.
0: V Čechách dnes bude oblačno, až zataženo jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer se přidají výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
2: A dnešní lidová pranostika je květnatá. Florián je Květoslav, jako hasič žízeň hasí. Když to někdy přežene, bez ohledu na počasí následují kalná rána. Hele, je mezinárodní den hasičů, tak se mi to tam hodilo.
0: Dobře.
2: Zdravíme kluky od Hadic.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně v Jablonci nad Nisou jsou na Podhorské ulici, kde se srazily dva osobáky. V Pilníkově se bouralo na Pražské ulici a taky v Olbramicích máme hlášenou nehodu z Klimkovické.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
1: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Ať se dneska nemusíte na tady nějaká podhrabat z práce, vám přeje Honza.
0: A Zuzka.
2: Anabel je dneska nemocná, doufejme, že přijde zítra, že ji ještě někdy ujíme. Jsou 3 minuty po 8, první pracovní květnový den, neboli 4. května, tak bychom to mohli oslavit. Třeba tím, že někomu po 8:30 uděláme radost a dáme mu první 2 lístky. Na co?
0: Už můžu to říct.
2: Můžeš.
0: Na Sabatony.
2: Jo, co je to za kapelu?
0: co to je za kapelu?
2: No mají nástroje, hrajou na pódiu,
0: no,
2: je to legrace.
0: No, takového.
2: Tak, švédský Sabatoni, přátelé, přijedou 3. června, což je středa, do amfiteátru Lochotín v Plzni, pokud na ně chcete jít a podívat se i na jejich předkapely, který jim zajistí Floriansen, Majestica a Skardust, tak si pište ještě do 8:30 o lístky na náš Messenger Rock Radio na Facebooku a nebo na náš vzkazník na Instagramu od Rock Radio. Napište tam telefonní číslo, to je důležitý, bez toho vám nedáme nic. A my potom po 8:30 někoho vybereme a budeme mu volat, tak mějte u sebe telefony. No a teď už zase nějaká muzika. Jsou tady tví oblíbený Nickelback, Photograph.
1: Rock Radio.

Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu s kapelou Paradise Lost. Say Just Words, říkej jenom slova v 8 hodin 12 minut. Ano, prosím, řeklo kouzelné sluchátko, budu říkat jenom slova v historickém okně. Mám tady dnešní datum 4. května a jednu takovou ptákovinu s Metallicou. V roce 99 odstartovala trochu pirátská služba Napster, kde jste si mohli stahovat MP3, muziku, pamětníci vědí, známe, pamatujeme. No a 4. května roku 2000 dones Lars Ulrich, bubeník Metallicy, do Napstru asi 60 tisíc stran papíru se seznamem 335 tisíc uživatelů, který údajně kradli muziku Metallicy. Celá aféra se rozjela songem I Disappear, který Metallica napsala pro film Mission Impossible 2 a který uniknul ještě jako demáč právě na Napster a záhy ho pouštěli rádia po celém světě. Napster Larsovi vyšel vstříc a uživatelé ku podivu fakt zablokoval, což mezi fanouškama Metallicy logicky vyvolalo obrovskou

0: Ten ksicht, veřejný ksicht Metallica, to PR, to, tu kapelu docela poškodilo v té době, pak to kapela dlouho, dlouho žehlila. Pokud se na tyhle ty doby sdílených serverů a sdílený muziky upirátěný pamatujete, tak mi dáte za pravdu, že to byly krásný časy. Jdeme dál, teď si dáme Katapult, Hlupák Váha.
1: Rock Radio, slušnej rok pro pamětníky.

0: 8 hodin 21 minut, rokový rozjezd, Rock Radio a Scorpions a jejich zatmění, neboli blackout. Mě se taky z toho skoro zatmělo, jak to bylo furt do kolečka na konci. Krásná pecka. Pojďme se podívat na nějaký sošky, který jsme dlouho neudělali, tak při pondělku pojďme.
1: Rock Radio, rokovej pašák.
2: Pamatujete si, jak se na gala večery s americkým prezidentem Donaldem Trumpem střílelo? Prezidenta a další činitele odvedli do bezpečí. Všichni ostatní účastníci pak byli postupně evakuováni. Lépe řečeno, měli vzít nohy na ramena. Tohle rčení zřejmě popletla jedna z dam Trumpovy administrativy, protože místo toho vzala flašky na ramena a do kabelky a do ruky. Místo útěku rychle balila ze stolu lahve s alkoholem. Cizího krev neteče. Za to, jak rychle dokázala paní najít skvělou alternativu na pokažený večer, posíláme rockovýho pašáka.
1: Rock Radio, punkovej strašák.
0: Dědicové Nola Reddinga a Mitcha Mitchella, členů kapely Jimi Hendrix Experience, dali k soudu vlastníka práv na hudbu Jimiho Hendrixe. Muzikanti údajně zemřeli v chudobě a z výdělku muziky, kterou s Hendrixem napsali, neměli ani korunu. A proto chtěli příbuzný nápravu. A u soudu to bohužel projeli. Práva totiž tehdy nevlastnili muzikanti, ale producenti a vydavatelé. Hendrixová muzika vydělala po jeho smrti neskutečný peníze, ale podle soudu je to v pohodě, že z toho spoluautoři neměli ani vorla. A vydavatelství je vysmátý, jak to dobře dopadlo. Hendrixovi a spoluhráčům můžeme leda poděkovat za dobrou muziku, která vydělá na soukromou jachtu někomu úplně jinému. A americkému soudu za tuhle spravedlnost vynášíme verdikt punkovej strašák.
1: Rock Radio.
0: Další sošky zase někdy, až se nám bude chtít. Za chvíli další muzika, ta bude samozřejmě slušná. Dáme si Disturbed, The Sound of Silence.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
11: Snížíme o 2 stupně.
10: Bod 2. Průvan.
11: Dáme ručníky mezi okna.
12: Výborný návrh.
10: Bod 3. Plíseň.
11: Vydrhnout, přetřít.
13: A co udělat rekonstrukci?
12: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
14: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.

0: The Sound of Silence, zvuk ticha, na Rock Radio s kapelou Disturbed. Máme 20 vteřin po 8:30. Pojďme si dát velice záživný sport se Zuzkou.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Radio Sport.
2: Fotbalisté Sparty porazili v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul Jablonec 2-0. Letenští na druhém místě tabulky ztrácí před derby v Edenu na vedoucí Slávii 8 bodů a pokud tam prohrají, jejich rival obhájí titul. Fotbalisté Plzně v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili doma po obratu Hradec Králové 3-1 a udělali velký krok ke konečnému třetímu místu. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D35 se zabouralo ve směru na Olomouc, na 238,5 kilometru narazilo auto do svodidel. V Ostravě se řeší nehoda dvou osobáků na Opavské ulici a nehoda se řeší taky na Pražském okruhu na výjezdu exitem číslo 21 směr D1.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

0: Papa Roach neboli Táta Šváb na Rock Rádiu a jejich Scars neboli Jizvy, 8:55. Máme pondělí 4. května, první květnový pracovní den, pojďme si ho něčím okořenit. Rozdáváme lístky na švédský sabatony a jednoho šťastlivce už máme vybranýho, takže...
1: Takže, jak říká naše Anabel, mobily do ručky.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho nem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
10: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
11: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
12: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: A v 8:39 jsme zpátky, rozdáváme dva lupeny na sabatony do Teplic a prvním majitelem je Tomáš z Teplic. Tomáši, dobrý ráno, přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Ahoj, dobrý ráno.
1: My tě zdravíme, ještě jednou gratulujem. Prosím tě, ty jsi psal do vzkazu, že máš narozky 10. května. Chceš, aby jsme ti zaspívali?
3: Je to tak, zpívat nemusíte, ale...
2: Já už jsem se trošku vyděsla.
3: Jestli máte dneska, tak to potěší.
1: Každopádně, prosím tě, kolik ti bude? U chlapa se na to můžem zeptat asi.
3: 27.
1: 27, ježiš, tak to je mladě.
2: To závidíme.
1: Přesně, před 30 je to ještě furt dobrý, to vstáváš ráno a nebolej ti záda a podobný věci, ještě udříš moč, tak je to super. Prosím tě, Tomáši, Sabatoni, švédská kapela, seš věrný fanoušek?
3: Jako úplně z těch nejvěrnějších nejsem, ale moc rád se ho poslechnu, jsou úžasný.
1: Jako budou mít novou show, slibujou, že převezou veliký tank na pódium, takže já bych na ně šel taky, kdybych mohl, takže vlastně závidím trošku.
3: No ježišmarja, tak to bude podívaná.
2: No a prozraď nám, koho vezmeš sebou?
3: Tak tím, že to je v týdnu, tak bych rád vzal samozřejmě přítelkyni, klasika, u ní nevím, jestli to vyjde, a když to nevyjde u ní, tak určitě vezmu staršího bráchu a ten... myslím, že se tam rozpláče, takže...
1: Takže brácha je velký fanoušek Sabatonu.
3: Ten je takový ten kmenovej, no, přesně tak.
1: Ten tě to naučil třeba?
3: No, jako dejme tomu. Taky, mě jsem slyšel takový ty první záchyby toho a tam to asi přišlo možná.
1: Jasně. Hele, a nějaký předkapely, bude tam Floriansen se svým solovým projektem, zpěvačka Nightwish, co ty na to, ženská, pěkná?
3: Znám, taky Nightwish miluju, takže...
1: Takže jsme se
3: taky
1: asi trefili.
3: Ne, je na tom super. Úplně suprově.
1: Hele, tak Tomáši, ještě jednou gratulujem. Moc si to už držíme palce, ať to vyjde buď s tvojí přítelkyní, anebo s bráchou, prostě nebo si stříhni, nebo ještě koupí jeden lístek a udělej někomu z nich radost a vem to ve třech. No a klidně nám potom dejte vědět, jaký to bylo a zase někdy napiš.
3: Provedu, moc rád vám děkuju.
1: Měj se krásně. Lepší
3: se v pondělí.
1: Díky, ty nám taky.
3: Ahoj.
2: Užij si to, ahoj.
1: Čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: No tak Tomášovi jsme už den zlepšili, vám ostatním ho teďka zlepšíme aspoň malou náploskí, než si teda zítra můžete psát o další lístky na Sabatony. A to budou Vohnouti a Svaz českých bohémů.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvá.

Sabaton, kapela, která oživuje historické události ve svých písních, a tohle byl jejich Bismarck, pecka z roku 2019, která dohrála za 10 minut 9 na Rock Rádiu. Je otázka, jestli Sabatoni i tuhle pecku zařadějí do svýho novýho playlistu a do svý nový show, kterou jako premiérovou, skoro premiérovou na jednom z prvních míst předvedou právě 3. června v Plzni v amfiteátru Lochotín. Pokud byste se tam chtěli podívat ideálně za DAX, tak zítra, pozejtří a popozejtří od úterý do čtvrtka tady budeme mít ještě každý den 2 volné lístky úplně zadarmo. Stačí si o ně napsat, takže i zítra a pozítří a popozítří vstávejte za Rock Rádiem a poslouchejte a zkuste svoje štěstí. A my jdem ještě do 9 na nějakou muziku, ještě skihneme Faith No More anebo Creed.

0: Dvě minuty před 9:00 doznívá labutí píseň dnešního rokovýho rozjezdu Creed a jejich Rain, čili déšť, něco, na co se asi
1: chystáme.
0: Nechystáme.
1: Chystáme, že jo, Zuzka by ti mohla říct. Dneska ještě ne, ale...
2: Dneska lehce, no, ale přijde to.
1: Přijde už, že? Dneska. Období
2: dešť. No, přeháčičky budou, no.
1: No, vidíš to.
0: Já jsem ještě si chtěl už hezký počasí.
2: Ale ty si ho užiješ.
0: Vy jste mi úplně zkazili začátek.
1: Tak dnes si ho užíváš furt, prosím tě, jsem tě viděl zase.
0: Já jsem si ho užíval teďka celý týden zavřený, takže to bylo teda celý víkend, tak nic moc.
1: No tak přejeme.
0: Děkujem.
1: A teď mají přijít ještě ty 3 dny, ne, když prší, tak jak se to říká, ty dešťový dny, nebo ty...
2: Jaký 3 dešťový dny?
1: No příští týden, nebo kdy to má být, nebo kdy to je, nebo co? Až v červnu jsou, je to?
0: Jako já nevím. Takový ty mokrý dny, jak jsem
1: říkal. No, že pak se říká, že když, že to, že prší pak, že prší dlouho, nebo já nevím, jak je to, no.
2: Já to taky myslíš, jako nevím.
0: Medardová kápě je 40 dní kapé?
1: No, a ten někdy, to nevím. No, to je jedno.
0: Přátelé, slyšeli jste krátkou rozhlasovou hru na téma počasí a my.
2: Já to hledám.
0: Mika Vilovi děkuje.
2: Zuzka je strašně rychlá. Medard 8. června.
1: No, vidíš to.
0: No.
2: No.
0: To za chvilku. To ještě přijde.
2: A to jsou 3 dny?
1: Já nevím. Já jeden, nevím. Ne?
2: A jeden asi, no.
1: Tak říkáš, proč jsem říkal 3 dny?
2: Já nevím, ty.
1: To je, počkejte, Pankrát, Servát, Bonifác, ale to nevím, co s tím mají společného. To už to je trapný, pojďte to ukončit.
0: No. Aspoň, že tak ta jo. Muzika nám jde.
1: Jo, tak čau. Mějte se, čau.
3: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Domanský.
8: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
9: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
8: Kazbet? A v čem jsou jiný?
9: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
8: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
10: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké dopoledne, máme krátce po 9:00, jsou tu další zprávy. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou, zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne 2 ze Slovenska. Městský soud v Praze začne znovu projednávat část kauzy Čapí hnízdo týkající se europoslankyně Jany Naďové. Není vyloučené, že by už dnes mohl vynést nepravomocný rozsudek. V případu čelí obžalobě i premiéra šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Británie by se mohla přidat k půjčce za 90 miliard eur, kterou se chystá Evropská unie poskytnout Ukrajině. Úmysl začít jednat o této možnosti by měl dnes ohlásit britský premiér Keir Starmer na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Teniska Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum.
11: Rock Radio. Počasí.
2: Čechách dnes bude oblačno a zataženo jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer se přidají výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a tam to bude bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D5 se řeší nehoda ve směru na Prahu u Králova dvora na 20. kilometru a přímo v Praze se bouralo na Ústecké ulici. Tam se srazily dva osobáky, tak tam počítejte se zdržením.
7: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
11: Rock Radio. Rockový dopoledne.
1: Tak startujeme rokový dopoledne, pondělní. Zuzka, děkujeme za zprávy. Samozřejmě užila jsi prodloužený víkend.
2: Strašně.
1: Jo? Jakože strašně to bylo hrozný?
2: Ne, strašně jsem si užila, že jsem byla velice aktivní.
1: Jo, takhle.
2: Já jsem se užila naplno.
1: To já jsem ležel. Tak jo.
2: Tak
1: no, rozhodně. Uh-huh. 4 minuty po 9. hodině, děkujeme. Běž si užívat zase pro změnu pracovní den. No a máš na to celý, vy to máte super, fakt jako skončíte v 9, hele.
2: No, kdybych měla jednu práci, tak bych si to užívala, ale bohužel no.
1: No nic. Tak a my jdeme na muziku. Beast in Black.

0: jseš element.
1: Něco málo po 14:10 posloucháte Rock Radio, tohle byli Trautenberci a Himmel Herrgott. Dneska máme 4. května, já bych chtěl zaspomínat na rok 2013, protože začátek května byl hodně temný, aspoň tedy pro mě, jakožto fanouška nejenom kapely Olympic, protože Milan Peroutka právě v tento den, v roce 2013, tedy bubeník kapely Olympic, zemřel tragicky. Bylo mu pouhých 49 let a je mi to strašně líto, protože já jsem ho měl rád jako bubeníka. První album Big Beat, který s Olympikem nabouchal, tak je naprosto úžasný. A pak samozřejmě všechny ostatní desky, i když třeba spolupracoval s Janem Kalouskem na jeho prvotině, tak ty bicí jsou tam fakt jako luxusní. Měl jsem ho moc rád, on měl takovou tu tenkou, rychlou ránu a to mě strašně bavilo na tom jeho hraní, tak je mi to líto, no, že takhle úplně zbytečnou smrt mu přivodilo právě návrat z koncertu, kdy si chtěl ochránit bicí a činely a právě kvůli tomu se to stalo. Ale chtěl jsem ještě říct, že bych rád vzpomněl o dva dny dřív, jak jsem říkal, že ten začátek toho května v roce 2013 byl hodně temnej pro nás, pro fanoušky, tak zemřel Jeff Hanneman, tedy kytarista kapely Slayer, taky ve věku 49 let. Takže tenhle ten začátek, ty dva dny, tak to byl masakr. A musím teda říct, že kapela Slayer už nikdy nebyla taková jako s ním, protože on teda je výborný autor a musím říct, že když napsal písně pro desku Slayer, tak vždycky to byly fakt super skladby a bohužel bez něj už to potom nefungovalo. Možná, že i proto Slayer viděli, že už asi by toho moc točit neměli. Kerry King je super skladatel, ale přece jenom ty Hannemanovy věci mám ve Slayer radši. Tak jsem si říkal, že to asi nebude moc dobrý jako pro Slayer, protože tenhle kytarista se hodně těžko nahrazuje. Gary Holt je výborný kytarista, ale jako autor Jeff Hanneman je prostě, no byla to ikona. Takže taky bych rád na něj vzpomněl a poslal mu tam pozdrav nahoru a díky za skvělou tu muziku. Zrovna nedávno jsem si koupil LPčko South of Heaven, hraje to luxusně, doporučuju. Pojďme si dát Kysáky za chvíli, Sunrise Avenue a taky Tři sestry.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte

0: do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.

Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Letošní ročník slušný rockerky je u konce. Děkujeme všem drsným holkám, který se přihlásili, gratulujeme vítězkám i finalistkám a díky i vám, našim posluchačům, že jste nám vybrali další várku holek do kalendáře. Na podzim odhalíme výsledek. A teď vzhůru do práce. Ještě je třeba vybrat rockery, aby si na svý přišly i dámy. Tak sledujte naše sociální sítě, web rokovýradio.cz a přidejte se do slušný party, ať vám nic neunikne.
1: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.

Dali jsme si na Rock Rádiu absolutně neznámou kapelu, kdo její název poznal a rozklíčoval. Tenhle ten ansábel, tak ať mi klidně napíše, protože to je borec, protože tohle to nikdo nezná a kdo to zná, tuhle tu kapelu, tak je fakt hodně velký fančmekr. No, ale my pojďme k něčemu jinému, protože vy jste, nebo respektive poznáte dneska odpoledne naše slušní rockerky. A to tři děvčata, který jste si vybrali vy na našem webu rockovyradio.cz a hlasovali jste o nich a dneska přijdou na návštěvu, tedy po 15. hodině to bude střelkyně Alex, šipkařka Kristýna a nebo motorkářka Dominika. A budou si povídat s Kubou a Petrem a ty jim taky předají i výhry a samozřejmě se o nich zvíte ještě víc než z úvodního medailonku, který jste měli na našem webu rockovyradio.cz. Ale zároveň nám včera taky skončilo hlasování na našem Facebooku, kde jste rozhodli, že byste chtěli mít v kalendáři i farmářku Terezu. Tak uvidíme, jestli nakonec bude souhlasit a jestli se stane i tváří slušného rockového kalendáře pro rok 2027. Tak všechno sledujte, už brzo začneme fotit, tak se dívejte na naše sociální sítě nebo se případně staňte i členy slušné party na našem webu rockovyradio.cz. A už vám nic neunikne.

0: svých možností. KRS.cz.
1: V rokovým dopoledni pokračujeme se slušnou muzikou. Už za chvíli nás čekají With the Temptation, dáme Synkbus, anebo třeba Dogu, já se na to.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Plzni Bolevci za 4 663 350 korun, byt 3+1 v Mostě za 3 400 000, rodinný dům v Hinčicích u Náchoda za 3 950 000, chata na Výsluní u Chomutova za 1 680 000 a rodinný dům v Lelekovicích na Brněnsku za 13 499 900 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
9: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samý den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Def Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
2: Potisk, trička, byla CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
11: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
12: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšířuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne dva ze Slovenska. Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1. Po třetím triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Druhý skončil Brit Lando Norris z McLarenu, třetí dojel Norrisův týmový kolega Australán Oscar Piastri.
11: Rock Radio, počasí.
13: Tak se pojďme ještě podívat na počasí, jak to dneska bude vypadat. No začne se nám to trošku kazit, ale ještě to bude pořád dobrý. Skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a jak jsem říkal, možný výskyt dešťových přeháněk. Hele, možnost i bouřky, ale jako to je tady fakt jako výjimečně napsáno. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Maximální denní teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: No a z našich silnic tady mám jedno upozornění. Ono to jezdí docela dobře takhle při pondělku dopoledne, což je skvělá zpráva, ale pokud bych vás měl na něco upozornit, tak si dávejte pozor v Praze v ulici Pobřežní. V Karlíně tam se řeší nehoda 3 osobních aut, tak pokud do toho vjedete, tak počítejte s omezením a malým zdržením. Jinak, jak jsem říkal, je to super, tak dál opatrně a v pořádku dojďte.
14: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
11: Dopoledne s Kamilem Drábem.
13: Máme 2 minuty po 10. hodině. Kamil Dráb vám přeje hezký den, hezký pondělí. Doufám, že ten start do nového pracovního týdne jste zvládli a že už jste v pohodě. a přitom posloucháte Rock Radio. Tak to je skvělá zpráva, protože já tady mám pro vás spoustu muziky. Dáme si Def Leppard, dáme si Panoptico, Three Doors Down a na začátek mám pro vás Akcepty, Princess of the Down a do toho kecat nebudu, protože ten začátek miluju, tak si ho pojďme společně užít. Hezký den s Rock Radiem.

0: Def Leppard na Rock Rádiu, 10 hodin a 21 minut a my se pojďme podívat na náš webrokovýradio.cz, protože i tento týden budete moct hlasovat a rozhodovat o albu, který si pustíme v sobotu večer. Minulý týden to bylo spíš na kulturáky a taneční zábavy a tentokrát se vrhneme na heavy metal a power metal, nebo já nevím, jaký debilní tyhle ty označení tomu dáváte. Já prostě buď mám tu kapelu rád, nebo ne, ale těch odnoží už je taková strašná spousta, až už je to kolikrát směšný, když se tam přidávají 3-4, než se vysloví to slovo metal, který v podstatě všechno zaštiťuje. To je jedno. Ale důležitý je, že tam teda máme, no tak dobře, tak prostě metalový desky kapely, jo, a jedná se o Primal Fear, Rage a Saxon. Tak jsem moc zvědavej, metalisti, jak to rozhodnete a kterýmu albu dáte tu možnost, aby zaznělo z éteru Rock Rádia. Hlasování se rozjelo a fanoušci zatím kvitujou i můj názor, protože Saxon a jejich album z roku 1997 Unleashed the Beast, to je za mě poslední super deska Saxonů. Já miluju celou tu éru od začátku až právě po tohle album, pak už mi to všechno prostě splývá dohromady jako jedna deska, ale prostě tohleto album je... Miluji Ducks of War, ale tohleto, co přišlo potom, tak tam jsem fakt jako na hraně, jestli ještě není o něco lepší, protože je fakt fantastický. A jsem rád teda, že momentálně 67% z vás, který jste hlasovali, má stejný názor, tak uvidíme, jestli se tomu Rage vzepřou a nebo Primal Fear a budou šlapat Saxonu na paty. Každopádně možnost máte hlasovat, tak jestli jste interaktivní a chcete si s tím dát tu práci, zajít na náš web rokovýradio.cz, najít si rokový referendum a zahlasovat, tak budu moc zvědavej, jaký názor na to máte vy a samozřejmě jakou desku, jak jsem říkal, pustíte v sobotu večer do éteru Rock Rádia. My si za chvíli pustíme AC/DC, dáme si Theory of Deadman a budou taky Dimitri.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. Penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na Fieldman.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Tak tohle byly Beatles na Rock Rádiu. 4 minuty před 10:45. Beatles roku 2023. Ona je to spíš jako solová tvorba Johna Lennona, aby ne, protože v 90. letech Yoko Ono konečně uvolnila materiály, který John Lennon nestačil zpracovat, nějaký demosnímky, ze kterých později byly vytvořeny skladby, které fungovaly v rámci pročištěných šuplíků u kapely Beatles, a v 90. letech vyšly 3 po sobě jdoucí alba, které byly opatřeny právě bonusy. A jedna z těch písní, která měla být jako na bonusech, tak byla i Now and Then, ale tehdy se jí nepovedlo zpracovat, respektive oddělit hlas Johna Lennona od té nahrávky, toho zvukového doprovodu, který tam byl. A povedlo se to až v rámci umělé inteligence v roce 2023. Nakolik je identický ten hlas Johna Lennona a nakolik je to imitace, to nevíme, o tom se můžeme jenom dohadovat. Každopádně čistý to není. Co je důležitý, jak jsem říkal, že ta píseň nespadá spíš do kategorie skladeb Beatles, ale spíš do solový tvorby Johna Lennona. Pokud ji znáte, tak vám to evokuje jasně jeho desky z počátku 70. let. Tak nevím, jestli to spíš nemělo být pod jeho jménem. Je to jedno. Důležitý je, že ta písnička je dobrá. Byla dobrá už tehdy jako demáč a byla dobrá, i když ji zpracovali do téhle podoby před 3 lety. Queeni budou za chvíli společně s Davidem Bowiem, dáme si Pretty Maids nebo Vanastovky a v 11 hodin elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl. To se vyplatí.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Trautenberg.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Vypsaná fixa.
12: Krucipisk.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%, a to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.

0: už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín.
4: Romanský. Izomat stavebniny.
5: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda. Trvalá baráda.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky. Letos k ním půjde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% takzvaných prvomaturantů. Německý minister vnitra trvá na zachování hraničních kontrol, i když do Německa přichází méně migrantů. Řekl to v rozhovoru odvysílaném stanicí ARD. Německo kontroluje od září 2024 celou svou pozemní hranici. Hranici s Českem už od roku 2023. Radek Faxa, hokejový nároďák, neposílí. Útočník Dallasu nedostal svolení klubu připojit se k reprezentaci. Kouči Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno a možný výskyt dešťových přeháněk. A co se týká teplot, tak mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Jezdí nám to dobře, v tuhle chvíli tady mám hlášenou jenom jednu komplikaci, Mohelnice, tak v ulici Olomoucká počítejte s nehodou dvou osobních aut. Je to tam průjezdný s opatrností, jenom to překáží v provozu, nějak zásadně by vás to zdržet nemělo. Tak to je asi tak to jediný, nakoukám, že na těch hlavních tazích a v těch větších městech se nic zásadního neděje. Tak ať to vydrží a šťastnou cestu.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
2: Elektrický oběd startuje právě teď. 2 minuty po 11. hodině, Kamil Dráb je s vámi, přeju vám dobrou chuť a vy si můžete vybrat muziku, kterou chcete slyšet v příštích 60 minutách, a to prostřednictvím našeho Facebooku, Messengeru, anebo na e-mailu obed@rockoviradio.cz. Tak tam napište, ať máme z čeho vybírat, a o začátek se standardně postarám jako vždy já. A dneska jsem si na vás zavolal policii.

Tak Police jsou za námi a před námi první vaše přání a vzkaz. Ahoj Kamile, prosím o zahrání kapely Turbo, díky, já jdu dál, přeji krásný den všem na cestách.

Tak tohle byly Avatar na Rock Rádiu, který zařídil Roman. Další přání zní takto: Hejkomčo, moc prosím o písničku Metallica Unforgiven, je to velká srdcovka a takhle přitom. Pondělku to úplně uvolní. Díky moc, zdraví břeclavští matadoři, stará pasta, teta Jiťa, smíchuplný sexy Radek a po dlouhé dvouměsíční neschopence se vracejí náš přestárlý mladík dědek Péťa. Tak a jdeme na Metaliku.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planel.cz.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak ho nem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
10: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
11: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

I Can Dance a Genesis na Rock Radio, samozřejmě s Philem Collinsem, a napsala si o to Sára, která chtěla slyšet tuhle tu píseň, a další vzkaz je tady. Zdravím vše studio Rock Radio, takže asi vaše možná tam má být. Zrovna čekám, až mi přijede kamion se dřevem, tak mi tam puste nějakou od skupiny Sabaton. Tímto zdravím všechny kolegy, co pracují v lese. Děkuji a lesu zdar.

Tak tohle byly Black Sabbath, samozřejmě s Ozzy Osbornem, která se občas Ozzymu připisuje tahle píseň, protože ji naspíval jako duet se svojí dcerou, ale ne, jsou to Black Sabbath rok 1972. Milovníci starých pořádků a klasiky ví. A tuhle tu píseň si nechal zahrát Luboš. Já tady mám další vzkaz a to je, jestli bych mohl zahrát do dnešního rokového oběda, zařadit píseň od Panoptika, něco z nový desky Nirvana. Bylo by to pro tebe i pro všechny posluchače. Moc děkuji. Tak zní vzkaz a my si jdeme dát Moulin Rouge.

Mancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět, co bylo, když jsem práskl klíč.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do Honda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

0: Krásná balada od Europe zazněla v dnešním elektrickém obědě, jak jsme to trošku sklidnili, tahle ta píseň byla od Evy. No a další vzkaz je tady Ahoj Rock Radio, prosím o zahrání pro naši kolegyni Kristýnu, písničku My ještě nejsme starý, o víkendu oslavila týt narozeniny se vzkazem My se. No tak to nemůžu, děvčata, jakože se prostě na jak používáte plínky na to, tak že se z toho neto. Odholek z účtárny Lihovaru. Díky. No a další přání. Oj, Kamile, zahraj prosím pro všechny hasiče, když mají ten svátek patrona svatého Floriána a hlavně do Českého Švýcarska, ať se nám v pořádku všichni vrátí domů. Můžeš například November Rain od Guns N' Roses. Tak to je muzika, která nás čeká v minutách příštích a je to to definitivní a poslední, co pro vás dnešním elektrickým obědě můžu zahrát. Všem, na který se nedostalo, se omlouvám. Bohužel tolik času nemáme, ale budeme pokračovat znova zítra od 11 hodin, tak napište. Kamil vám přeje dobrou chuť, pokud právě obědváte a samozřejmě užijte si rybičky i Guns N' Roses.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
1: Under Armour makes you better.
2: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Nejpozději dnes musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně taky poslední den na uhrazení daně. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. V Náchodě na silnici před hraničním přechodem do Polska začíná druhá etapa stavby kruhového objezdu. Provoz přes stavbu bude do poloviny června kyvadlový. Řidiči kvůli tomu musí počítat s kolonami a s komplikacemi v dopravě v celém Náchodě. A ještě NHL. Brankář Jakub Dobeš v 7. zápase 1. kola playoff pomohl Montrealu k postupové výhře 2-1 nad Tampou a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Útočník Martin Nečas se pak na úvod 2. kola 3 nahrávkami podepsal pod výhru Koloráda 9-6 nad Minnesotou.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer na západě Čech přibývání další oblačnosti. Až na zataženo. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 35 u Litomyšle okres Svitavy je porouchaný nákladní vozidlo, čekejte tam zdržení, dbejte zvýšené opatrnosti. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině, začíná první rokový voraz tohle týdne s Danem. Doufám, že jste si užili prodloužený víkend, protože nás čeká další prodloužený víkend. Já jsem docela užil, ale to vám řeknu až v další hodince, pak rozebereme nějaký sport, něco o hudbě. No a teď vám pustím Baby Metal, Olympic anebo Van Halen.

0: A to byli skvělý Soundgarden, Black Hole Sun z roku 1994 a skvělý hlas Chrise Cornella. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože začalo nadstavba České fotbalové ligy. Je to taková blbost, co vymysleli. Kdo neví, co je nadstavba, skončí 30 kol základní části fotbalové a pak se to rozdělí na skupinu o titul, tam je 6 týmů, pak je o 7. 10. místo, tam jsou 4 týmy a pak je skupina o udržení a tam je dalších 6 týmů, protože máme 16 týmů, tak takhle musíme rozdělit. V tom středu o to 7. a 10. místo se hraje playoff, klasicky vyřazování, že to začíná jak v hokeji, prostě semifinálem, pak se jde do finále, ten do toho vyhraje, skončí 10. skupina o titul, tam se to jde na body. Ono už to je u nás víceméně rozhodnutý, protože ta Slávě má 8 bodů náskok, jsou 3 kola dokonce teďka už a tam by museli, nevím co dělat, i když máme v sobotu derby Sparta Slávě. No ale aby byly jako výsledky, Sparta vyhrála v Jablonci 2-0, byly tam 2 červené karty, zápas nic moc byl, jsem na to koukal. No a pak byla Viktorka s Hradcem Královem, tam to bylo takový divoký do poločasu 1-1, no a pak vlastně Viktorka trošku zabrala, tak vyhráli 3-1. A Liberec hrál ze Sláví doma, tam prohrál Liberec 1-2, ale líbil se mi výrok Ondry Kány, majitele Liberce, kde napsal na svůj Instagram, že vlastně co by Slávě chtěla s tímhle týmem dělat v lize mistrů. Ondro, bohužel, oni dost českých týmů nemá co dělat v lize mistrů. No a my půjdeme na další hudbu, třeba Iné kafe, Red Hot Chili Peppers, anebo Halloween.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: pevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
6: Na Instagram.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio.

0: To byly Red Hot Chili Peppers a jejich Californication ze stejnomenného alba z roku 1999. Já o Red Hotech mluvit nebudu, o těch už jsem se tady bavil, ale já jsem se byl podívat v pátek na Tendence práce, jsem se byl podívat v Opavě, nebo kousek Opavě na koncertu Buty, což vlastně jde sice mimo rok, ale to taková legenda, já jsem nikdy neviděl. No a vyjeli jsme jako vesničku s klukama a říkám, půjdeme se pak někde podívat na pivo, tak jsme se ubytovali, vylezeme ven. No a jede takovej strejda na kolobrindě a říkám, zeptám se ho, kam tady na pivo. Říkám, jsem vás šéfe, kam tady na pivko? On zastavil a říká, hele, tady vedle nechoďte, protože jsme zrovna stáli u takový jedný hospody. Říká, tady to stojí za pět, tady to je jako nic moc. Tam to je drahý a tam je pak takový kousek, když pojete rovně a pak se dá to doleva je hřiště fotbalový a tam to je dobrý. Tak mi říkám, no, tak to zní dobře, tak se tam půjdeme podívat. Jdeme pěšky, 10 minut pryč, 15. Hřiště v nedohlednu a říkám, on se z nás nemá udělat srandu. Teď ještě bylo 26 stupňů, mi úplně durh, jo, asi viděl dva tlustý týpky tam ještě, takže říká, že se kluci trošku projde zubnou. No, takže jsme se otočili a vrátili jsme se nakonec do té hospody, jsme stáli, tam jsme se dali něco k pití a říkáme, se potkám na koncertu, jak uvidí. No, samozřejmě jsem ho potkal, tam jsem se s ním pokecal, on se tomu smál a říká, víš co, my jsme tady zvyklí všichni jako pěšky, no, to měšťáci ne. No, takže já zdravím Standu a pustíme si další hudbu, Rolling Stone, Green Day a nebo Limp Bizkit.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
7: Stavebniny Deck přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
11: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.

0: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes,
4: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Domanský.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Pohonné hmoty zřejmě brzy zase zdraží. Rostoucí ceny ropy se podle analytiků projeví na našich čerpacích stanicích v řádu týdnu a v řádu korun za liter. Podle expertů tomu nezabrání ani vládní cenové stropy. Píšou o tom Novinky.cz. Německé dráhy Deutsche Bahn od května zakázaly konzumaci alkoholu na berlínských nádražích Zoo a Ostbahnhof. Od tohoto kroku si slibují zlepšení čistoty a zvýšení pocitu bezpečí pro cestující. Ty, kteří nebudou zákaz respektovat, nechají dráhy ze stanic vykázat. Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejový nároďák na mistrovství světa. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura zastupující NHL. Šampionát ve Švýcarsku začne v pátek 15. května.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, večer na západě Čech přibývání další oblačnosti, až zataženo. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D35 narazilo osobní auto do dopravního značení, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A je pár minut po 13. hodině, máme první hodinu rockovýho vorazu s Danem za sebou. A já to nebudu prodlužovat a půjdem rovnou na Aleše Brichtu, když po tobě jdou.
0: Radio.

0: to byla kapela Dio. No a před chvilkou tady hráli Gáni a jejich November Rain. Já, když jsem přicházel do studia, tak to tady Kamil pouštěl někomu na přání, takže jsem slyšel dneska po druhý, jak jsem se dal krásných 16 minut téhleté balady rockové. Já je teda slyšel naživo minulý rok na festiáku, no a tím jsem si vzpomněl na festiáky, už jsem takový jako naladěný na to, těším se docela, až někam vyrazím, někam za hudbou. No a vás už za 19 dní čeká náš první rockin a to bude v Českých Budějovicích, kde budete moct se podívat na Dimitry, Arakain, Horký žeslíže, ještě tam budou kluci Trantenberg tam budou a nakonec tam myslím budou ještě Traktoři, jsem koukal, tedy už jsem všechny ty zastávky. Bude to 18 zastávek, kdo by nestihl, bude to skoro každý víkend, pátek, sobota. Takže se na to mrkněte, kdybyste se v nějakém městě chtěli podívat. Já se budu podívat do Jaroměře a pak do Pardubic a tam kousek od Opatovic. Takže pustíme si další hudbu, třeba Linkin Park, Bryana Adamse, Amarante. No a teď jen Bastard, jenom pocit.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
9: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
10: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
11: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

Dobrý voraz s Danem. Much good.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: to byl Linkin Park, jejich Somewhere I Belong z alba Meteora z roku 2003. No a my už chlapský hlas u Linkin Park neuslyšíme, už jenom ženský. A u těch ženských zůstaneme, protože včera nám skončilo hlasování u slušný rockerky. Jsme hledali ještě poslední čtvrtou holku, kterou jste si hlasovali vy na Facebooku. A je to Tereza Farmářka. Tak my ji musíme ještě oslovit a uvidíme, jestli se přidá k nám na kalendář Rock Rádia pro rok 2027. No a brzy se vrhneme na focení, takže sledujte na sociálních sítích naši slušnou partu, což je na našich webovkách rokoviradio.cz, kde se přihlásíte do slušný party a nic vám o tom neunikne. No a dneska po 15. hodině se těšte, protože vítězky přijdou za Kubou, se sem staví za Petrem, bude tady střelkyně Alex, šipkařka Kristýna a motorkářka Dominika. Kluci tady předají nějaký výhry, vyspovídají je, abyste se o nich dozvěděli víc.
1: Parádní jízdu všem rockerkám přejou obytňáky Krs. Žádný keci, žádný kompromisy. První český výrobce obytných dodávek. Čekuj Krs.cz a vyber si tu svou.
0: No a protože ty holky přijdou k nám tři, tak já jim pustím tady Tři sestry a Pijánovku.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Kruta, kruta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
15: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
16: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
17: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
18: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Zelená je tráva, sekání je hra.
1: Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
2: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2, průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3, plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od Buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda. Návrh, který teď projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů přes 14 miliard korun ročně. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU dnes Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo podmínkou a peněžitým trestem 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Naďová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku v deblu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V ženském pořadí je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová na 11. místě. Rock Radio.
2: Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer na západě Čech přibývání další oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Třídy míru v Tachově nehoda dvou osobních aut. Čekejte tam silnej provoz a kivadlový provoz jedním pruhem. A jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A je pár minut po 14. hodině, máme rockovej voraz s Danem poslední hodinku. No a já tady jsem před chvilkou četl takový příběh, že pravděpodobnost, že během života najdete pravou lásku, jen 3 až 5%. My praváci jsme v pohodě, my jsme našli už v mládí tu pravou lásku, takže my už hledat nemusíme. No a já vám pustím další hudbu, třeba Rybičky 48 a jejich Nebeskou pránu.
3: Rock Radio. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutní Hoře. Čau.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

A to byly Cranberries a jejich Dream z roku 1993. Tahle kapela vznikla v roce 1989 v Irsku. No a právě měli hity jako Zombie, Linger, anebo tohleto Dreams, co jste slyšeli. Byl to takový mix alternativního roku, indie, až trošku popu. A hlavně tam byl znát takový ten typicky emotivní hlas Dolores a melancholická atmosféra. No a píseň Zombie reaguje na konflikt v severním Irsku. Bohužel kapela v roce 2018 ukončila působnost, protože zpěvačka Dolores O'Riordan umřela. Ona měla velký bolesti se zádama a byla nalezená mrtvá po požití alkoholu, takže podle mě si myslím, že zapila nějaký léky, těžko říct. No, je to škoda této kapely, ono otázka taky, jak by fungovaly dál. Ono už pak potom roce

0: 2000 nebyli už tak extrémně aktivní. A my si pustíme další hudbu, třeba Scorpions, Panotico, anebo taky AC/DC a jejich Hell's Bells.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Trautenberg,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Vypsaná fixa,
5: Krucipisk.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.

0: Úspěšnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Mezi nejkrásnější města u nás bezesporu patří Slaný. Ostatně svými dějinami se řadí mezi ta nejstarší v českých kotlinách. Královským městem je zhruba od roku 1300 a tamní kostel svatého Godarda, to je prostě skvost. Ale do Slaného se dá jet i za sportem, jmenovitě za plochou dráhu. Můžete tak učinit již tento pátek, však co, do Hockney se nejde.
2: Ahoj, zveme vás na Memoriál Antonína Veldeho na plochodrážní stadion ve Slaném, který se koná 8. května od 3 hodin. Jmenuji se Bruno Belán a nastoupím ve dvojici s Jaroslavem Vaníčkem za tým AK Slaný. Těšit se můžete na ukázku sidecar, závody na 125 a také na hlavní závod 500. Přijďte si užít skvělou atmosféru na plochou dráhu, budeme se na vás těšit.
1: Program slánského závodu dvojic zahrnuje celkem 12 jízd základního rozpisu, pak už půjde vše do play-off a součástí slánského závodního pátku bude i vložený závod kolibříku, jak se občas říká 125, na kterých jezdí nejmladší adepti plochodrážního sportu. Představí se jich hned pětice. No a opravdový tuplovaný adrenalin si pak užijí diváci a všichni účastníci při jízdě Davida Lizáka a jeho spolujezdce na plochodrážní sajdě. Viděl jsem, jak to borci testovali v Divišově a je to hola šílenství. To prostě chceš vidět. Protek Speedway Meeting Memorial Antonína Veldeho tento pátek 8. květence od 15 hodin.
0: Rock Radio. Motokeci.

0: Letošní ročník slušný rockerky je u konce. Děkujeme všem drsným holkám, který se přihlásili, gratulujeme vítězkám i finalistkám a díky i vám, našim posluchačům, že jste nám vybrali další várku holek do kalendáře. Na podzim odhalíme výsledek. A teď vzhůru do práce. Ještě je třeba vybrat rockery, aby si na svý přišly i dámy. Tak sledujte naše sociální sítě, web rokovýradio.cz a přidejte se do slušný party, ať vám nic neunikne.
1: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.

0: A to byli Scorpions a jejich Big City Nights z roku 1984. No a nám se neúprosně blíží konec rokovýho orazu. Zbývá poslední 20-minutovka. No a Petrovi s Kubou sem přijdou holky, co se dostanou do kalendáře, slušní rockerky. Trošku jim závědí, mě jedinej, kdo vždycky přijde do studia, je buď ředitel, nebo technik, se zeptá, všechno v pohodě. Ten život je prostě nefér. A mám prostě na tohle smůlu. No a já vám poslední 20-minutovce pustím nějakou hudbu, třeba The Verve, Motley Crue, Dimitri. No a zítra se zase uslyšíme, tak se mějte hezky a čau.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%, a to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
10: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V bitcoinové kauze obvinila policie další tři lidi. Podle detektivů se dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Servery Seznam zprávy, Deník N a i Rozhlas uvedli, že se jedná o exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Aktuálně probíhá 20. ročník preventivní kampaně Stan proti melanomu. Nechat si zdarma vyšetřit znaménka můžete i vy. Kam se vydat, ví naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den z Václavského náměstí v Praze, kde budou ještě celý zítřek zdravotníci kontrolovat znaménka. Stan proti melanomu se pak 11. května přesune na Dominikánské náměstí v Brně a 3 dny poté do Ostravy. Letošní ročník kampaně se zaměřuje na dezinformace, které o rakovině kůže kolují na internetu. Třeba že je dobré chodit preventivně před dovolenou do solária, nebo že opalovací krémy škodí. Z centra Prahy Sára Voldánová.
1: Správci Krnap vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Zároveň varují před používáním otevřeného ohně v přírodě, včetně zapalování svíček u pomníků. Kvůli teplému a suchému počasí platí na většině území Česka výstraha před vznikem požáru. Měsíc a půl v Plzni funguje služba sdílených elektrokol. Lidé uskutečnili už více než 100 000 výpůjček. Tak vysoký zájem město nečekalo. V tomto roce proto plánuje rozšířit současnou flotilu 300 elektrokol o dalších až 150 bicyklů. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme po celé republice víceméně zataženo, ale nemusíte se ničeho bát, protože ani kapka deště nás dneska čekat nebude vůbec nikde. Teploty momentálně kolem 24 stupňů a večerám to padne docela na dost příjemných 11, ale nemám pro vás dobré zprávy, protože od zítřka to začne. Asi 3 dny bude jenom pršet a pršet a pršet, a to hlavně ve středních Čechách a také na západě. Ve středních Čechách a na západě můžete taky očekávat docela dost silný bouřky po celý den, protože se na to pojďme připravit, když to zase na východě Moravy bude docela dost silně foukat vítr. Jinak teploty zítra opět kolem 24 stupňů a večer 13.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: V Brně na Vranovské ulici na světelný křižovatce s Jugoslávskou se srazily hned 3 osobáky, dejte si tam pozor, určitě se tam bude projíždět dost špatně. Zůstáváme v Brně, ale nebojte jenom na chvilku. Ulice Židenická přímo na mostě přes řeku Svitava, tak tam zase budali 4 osobáky. Velký nehody se právě teď dějí v Brně, takže dávejte pozor, možná si zapněte nějakou aplikaci, ať to můžete úspěšně objet. V Plzni tak tam na Domažlický ulici před kruhovým objezdem u prodejny Makro bourali 2 osobáky, tam se projíždí kivadlově, takže vás určitě čeká nějaký zdržení. No a nedaleko Plzně v Nepomuku v ulici Na Vinici Římská 2, tak tam zase jsou 2 osobáky v sobě. I tam projíždějte opatrně.
0: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě začíná. Kuba i Petr za mikrofonem a vy všichni, kteří už vás tak trošičku jako štvalo, jak to rokový odpoledne každý den vypadalo, že vás, že vám to možná přišlo jako takový dost stejný, tak dneska vás čeká něco úplně jiného.
4: Je to vlastně všechno jinak, je to postavení trošku na hlavu, ale není to tím, že začal květen, je to tím, že dneska je takový speciální vysílání rokového odpoledne. Dneska tady totiž přivítáme vítězky slušný rokerky 2026.
3: Asi tak za 20 minut už tady s náma pokecaj hezky v éteru, vyslechneme je na nějaký otázky, přidáme jim taky nějaký hodnotný ceny od rádia a takovýhle, ale na to si musíte počkat až po písničkách, který budeme hrát jako další.
4: Přesně tak, taky doporučuju zapnout si Instagram a sledovat Rock Radio, protože tam z toho uděláme nějaký stream. Každopádně, jak říkal Péťa, pojďme na nějakou muziku. Die Happy, Queenie, Powerwolf a taky Kabáti, který nám dají ještě jeden den.

0: Big Boy právě teďka dohrává na Rock Rádiu, máme 15 hodin a už skoro 19 minut, no a jak jsme s Peťou naznačovali, dneska je to velmi speciální vysílání Rock Rádia, protože tady nejsme sami. My tady máme dokonce, kromě toho, že je tady Kuba a Petr, tak je tady Dominika motorkářka, neboli taky třetí nejslušnější rockerka a taky Kristýna Šipkařka, druhá nejslušnější rockerka. Holky, já vás vítám tady ve vysílání.
1: Ahoj. Děkujeme za přivítání, zdravím všechny posluchače.
0: Paráda. No a to je právě to, teďka posluchači slyšeli, že máš takový profesionální projev. Oni tě znají jako motorkářku z našeho hlasování, ale ty si na sebe tady prozradila, když jsme si povídali, že jsi taky zpěvačka. Můžeš o tom něco povědět?
1: Jsem, jestli nevadí, že řeknu název kapely,
0: no, tak povědět.
2: Rozhodně vadí nebudu.
1: Výborně. Reklama, tak už 8. rokem zpívám v kapele Trident Rock, je to klasická vesnická zábavovka, hrající od kabátu přes Harleje až po nějaký předělávky Halloweenu na český texty.
0: A co je taková ta jedna věc, kterou prostě zpíváš úplně nejradši, ta jedna písnička?
1: Ta jedna písnička, zrovna teď jsme jako zařadili moji oblíbenou píseň o slzách od Anika, tu jsem si teď jako užila poprvé live. Dobrý. A ta měla dobrý ohlasy.
0: A zpíváš si někdy i na motorce při jízdě?
1: Zpívám díky bohu, že to nejde slyšet.
0: No to je právě to, já když jsem jezdil na motorce, tak já jsem si myslel, že to není slyšet, ale že, protože máš tu helmu, ale všichni kolem to slyšej. To je právě ty, že máš pocit při jízdě, že to nikdo neslyší.
1: Tak ono asi jako záleží, jak rychle jedeš.
0: A jako máš helmu, možná že máš lepší.
2: Tak ty, jak jsi jezdil vždycky těch 20 km v hodině, tak oni to všichni fakt slyšeli, víš?
0: No, tak dobře, no, děkuju, no, super. A ty teda jezdíš na jakých typech motorky nejradši, nebo ty jakože silnice asi spíš než
1: já
0: nějaká...
1: Mám svoji motorku, mám svoji motorku, to je klasický naháč, Kawasaki Z750. 50, já mu říkám dědoušek, protože to je ročník 2005, je to motorka ještě, co má duši a žádný elektrický srandy.
0: Hezky.
1: Takže.
0: Paráda, děkuju moc.
2: Hezky. Kristý, já se ještě musím zeptat taky tebe, ty jsi šipkařka. Prosím tě, co si máme představit my, laici, pod pojmem šipkařka? Opravdu tě to živí tohleto, nebo ne?
1: Ne, mě to rozhodně neživí.
2: Jo, takhle,
1: já to takže mám jako koníček.
2: Jasně, jasně. No a prosím tě, tak to já si teda musím zeptat, protože já jsem taky jako parka takhle jako hrál šipky, samozřejmě, jenom v hospodě teda jako samozřejmě. Ale povedlo se ti někdy fakt za sebou hodit 3x60, nebo ne?
1: Samozřejmě.
2: Ty bláho, tak to si mám ale ještě hodně co učit teda.
0: Tak dovedeš si ale představit, že by si napsala šipkařka, když se jí tohle nepovedlo, to jako...
2: Ale jo, to by byl hřích vlastně. To je asi pravda, to je asi... jak dlouho už prosím tě hraješ teda šipky?
3: No, 4 roky, ale 2 roky jsem hrála aktivně softy, což znamená na ten hrací automat. A teďkon zhraju něco málo přes rok stýly, což znamená, že hážu na takový ten jakoby korkovej terč.
2: A hádám teda asi, že jsi poměrně jedna z mála žen, který to hraje takhle, jako to hraješ ty, ne?
3: No, je nás málo, proto bych byla ráda, kdyby se k nám víc jako žen připojilo.
2: Takže jo, tak... přesně, ano. Teďka slyšíte všechny ženy.
0: Taky máme do streamu, dělat. pokud se koukáte na Instagramu, holky, popadněte šipky a běžte házet. A mě totiž zajímá, mě vždycky v hospodě přijde, že když si dám třeba třetí, čtvrtý pivo, že mi to pak hází líp, je to možný, nebo je to spíš, že se mi to zdá?
3: No, spousta šipkařů už to tak má natrénovaný, že opravdu si dá tu dvandu a potom si jde prostě zahrát a lítá jim to líp, než zastřízliva.
2: Ty brďo. Jako je pravda, že já si možná nejsem jistý, jestli se mi někdy hrál střízlivej vlastně.
0: Když házíš, potřebuješ mít klid nebo si pustíš rockovou muziku k tomu třeba?
3: No, já si pouštím rockovou muziku, když se rozhazuju, než prostě nám začíná ten třeba buď mistrovství republiky nebo český pohár, tak já si vždycky dám sluchátka, mám takovej ten svůj prostor, kdy se můžu rozházet v klidu a vlastně potom uterčí, když jdeme na ostro, tak sluchátka mít nesmíme. Takže si jakoby v hlavě sama přehrávám nebo si broukám. Hezky. Občas to některý jako protihráčky trošku irituje, když jim tam začnou při hře broukat, jo, tak je to nejde.

0: stranu trochu mrzí, ale mě to uklidňuje, protože jsem hrozně velký nervák.
1: Takový psychologický boj trošku. No hele, tak já vám, holky, moc děkuju. Tohle to byly Kristýna a Dominika, slušný rockerky, který jste si vy, posluchači, vyhlasovali, a teď se právě bude rozházet Alex, protože si pustíme teďka nějaký rokový věci, budou Traktoři, Ace Frehley a taky Rammstein, no a za chviličku už vítězka naší slušný rockerky 2026.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
11: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
10: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
11: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
10: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Už je to tak, to když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle.

0: Traktoři a jejich letokruhy právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. 15 hodin 39 minut k tomu, no a my už tady máme výherkyně slušný rockerky, je tady s náma střelkyně Alex. Alex, já tě vítám tady ve vysílání Rock Rádia.
1: Ahoj, děkuji za přivítání.
0: Prosím tě, musím se tě hnedka začátku zeptat. Ty jsi dostala od našich posluchačů nejvíc hlasů. Hádám, že to asi bude i spojený s tím, že právě děláš se zbraněma. Prosím tě, jak ses tady k tomu jako dostala? Vy máte to v rodině nějak, ty jsi od policajtů, nebo jak to je, prosím tě?
1: Ne, v rodině to nemáme, ale já jsem už od dětství chtěla střílet a odmala jsem věděla, že si jednou udělám zbroják, takže hned jak mi bylo 21, tak jsem si ho udělala.
2: Hezky, dobrý.
3: No, ty jsi říkala, že teda v rodině máš myslivce.
1: Jo, to jo.
3: A s tím teda souvisí, že kromě střelby se věnuješ ještě dalšímu velmi zajímavému. Já nevím, jestli tomu vlastně říct koníček, to je vlastně v podstatě další takový poslání. Co je ještě ta další aktivita, kterou děláš?
1: Ještě dělám sportovní kinologii, takže cvičím psy, ale to nemá s myslivostí úplně nic společného.
3: Jasně, no tak...
2: To ses moc neukázal, Kubo, teďka.
3: Hele, já jsem tě totiž, my jsme si o tom před chvilkou povídali a ty jsi mi říkala, že děláš s belgickým ovčákem, tak, a říkala si, že i hledáš stopu, ne, že takhle, jak jsou ty tři kategorie, které se tam v tom cvičení takhle dělají?
1: Jsou tam tři disciplíny, stopa, obrana a poslušnost.
3: A to mi neříkej, že minimálně stopu a poslušnost nepotřebuje i myslivec v lese se psem.
1: Jo, ty mají trošku jiný.
3: Dobře, dobře.
2: Ale to ocenil, kvůli jsi to vysvětlil sám a jako...
3: Tak, dobrý, každopádně, nejsme tady proto, abych já odpovídal, ale abys ty odpovídala, prosím tě, z čeho nejradši střílíš?
1: Doteď jsem měla ráda krátký zbraně, ale jak jsem si zkusila vystřelit z AKčka a zbrana, tak ušetřím na novou.
2: Hezky. A takže si budeš i kupovat tady ty velký zbraně, jo?
1: Plánuju
2: to. Jo, tak doufám, že teďka poslouchají všichni, jako kdo bydlej kolem tebe, jako nezahrávejte se s Alex, jako.
1: Ne, já jsem hodná.
2: No, to rozhodně.
3: Kdyby náhodou si ale zapomněla AKčko, pořád tam má ty dva belgičáky, takže...
2: No, to jako... je taky pravda.
3: Prosím tebe, co si nejradši pustíš takhle, když posloucháš muziku?
1: Já mám nejradši český rock, takže Panoptiko, Harley, Kabáty, totální hezky. Nasazení, ale samozřejmě i zahraniční.
3: Jasný.
1: AC/DC, Linkin Park.
2: Hezky, to je super vkus za mě.
3: Joko, jako dost dobrý, to je v podstatě všechno, co tady hrajem, to je jako paráda.
2: No, přesně.
3: A poslední koncert, na kterým jsi byla?
1: Na Harley.
3: Dobrý.
2: A chystáš se ještě teďka na nějaký festáky? Máš něco naplánovaného?
1: Určitě, chtěla bych do Protivína.
2: Pozor, jasně. Hezky, tam to bude fajn, tam to bude hodně dobrý.
3: Jo, hele, spousta super příležitostí, kde se můžou posluchači Rock Rádia setkat se slušnýma rockerkama, samozřejmě příští celý rok na stěnách svých obývacích pokojů, dílen a dalších věcí díky kalendáři, který se bude teďka fotit a samozřejmě taky na různých rockových akcích, kde se všichni společně budeme potkávat. Dámy a pánové, vážení rockeři, tohle byla Alex, vaše slušná rockerka roku 2026. Samozřejmě dneska tady máme všechny tři první, máme tady i Dominiku a Kristýnu, holky jsou ještě tady s náma ve studiu, můžete zamávat do mikrofonu.
2: Pojďte se,
3: můžete ještě se rozloučit s posluchačem.
4: Já mávám do mikrofonu. Ahoj, ahoj.
3: Tak jo.
1: Ahoj a moc děkuju za hlasy.
3: Tak jo, hele, mějte se krásně, tohle byly naše slušní rockerky, máme tady ještě zaplay stream na Instagramu, ještě asi minutu a půl bude zaplay, tak tam můžete ještě poslední dotazy, každopádně teď už poslední muzika týhle hodiny.
2: Dáme si ještě nějaký Škvory, Steel Panther nebo Judas Priest, nezapomeňte na ten stream, se nám tam napište.
5: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
6: Vínečko, pohoda.
5: A slimáci jsou taky fuč.
6: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
5: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2, průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh. Bod 3, plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
11: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
12: Hledáte Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
14: Kráva, kráva, kapr, kapr!
15: Kapr, kapr, husa, husa!
16: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
17: Krůta, krůta, tchos!
16: Nech toho a pojď.
17: Tchos.
18: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
19: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
20: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
21: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samý den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemii ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
22: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Radio. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Pražský městský soud uznal europoslankyni Janu Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Potrestal ji 3letou podmínkou a peněžitým trestem 500 000 korun. Verdikt není pravomocný. Premiér Andrej Babiš považuje rozsudek za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Na síti X ostře zkritizoval roli vrchního soudu, který podle něj ohnul soudní proces. Nejpozději dnes musí podat přiznání k daním z příjmů lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na zaplacení daně. Kdo využívá služeb daňového poradce, má na odevzdání přiznání čas až do 1. července. Česko se zařadilo mezi země se špičkově připraveným zdravotnickým týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží výmluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
2: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
1: Tým tvoří celkem 38 členů. Slovenský premiér Robert Fico se plánuje sejít s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, a to při nadcházející cestě do Moskvy. V ruské metropoli plánuje Fico v sobotu během oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce také položit kytici k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Týden jako na horské dráze, tak by se to dalo ve stručnosti popsat. Dneska ještě na většině území polojasno, až spíš zataženo a poměrně dost vysoký teploty, kolem 24 stupňů průměrně, v noci klesnou asi na 11, což je rozhodně nejteplejší noc, kterou jsme doteď měli v tomhle roce. No ale zítra už to začne, teploty zůstanou ještě poměrně vysoko kolem těch 24, ale začne se víc zatahovat a od západu nás rozhodně čekají přehánky a dokonce i bouřky. Jediný místo, kterému se to vyhne, tak to je Morava a Slezsko. Tam bych chtěl žít každý 27 stupňů, to je nádhera na úplném východě republiky. Každopádně počítejte na západní polovině, že rozhodně pršet bude.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Když se podíváme, jaká je situace na silnicích. V ulici Strakonická u Zlíkovského tunelu v Praze se srazily dva osobáky, už tam měla docela pěkná kolona, takže tam počítejte se zdržením. Na D1 na 251. kilometru směrem na Prahu má defekt nákladák. Jsou tam nějaký kusy prostě na silnici, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu, až to budete projíždět. Kolona tam ještě momentálně není. Na silnici 43 u Vyškova jsou v sobě taky dva osobáky, tam je to díky bohu bez zranění. No ale bohužel se zraněním tady máme jednu hromadnou nehodu pěti osobních aut u Chrudimi přímo na silnici 37. Dejte si pozor, dokonce celou tu silnici uzavřeli, je tam hodně nehezká situace.
5: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne s Kubou a Petrem pokračuje dál. Máme už skoro 4 minuty po 16. hodině. V té uplynulé hodině jsme si povídali se slušnýma rockerkama, takže už o nich víme v podstatě všechno, co nás zajímalo. A v této další hodině a i v té další, tak to bude vlastně dost netradiční. My totiž nebudeme nic rozdávat, nebudeme vás zvát na žádný akce, my si prostě budeme povídat o kravinách.
4: Přesně tak. Dneska si budeme hlavně povídat. Máme venku nádherný počasí, tak aby jsme si ten start týdne udělali takový jako příjemnější. Ale nebojte se, lístky od zítra zase budeme rozdávat. Zase tady pro vás máme nějaký připravený, ale o tom vám samozřejmě řekneme zítra, ne? Teďka už si dáme další muziku.
3: Black Sabbath, to se už za chviličku na vás chystá. Foo Fighters a jejich Pretender, na to já se osobně těším asi nejvíc. Papa Roach se Skylar Grey už za chvilku, ale teď už žere ve znamení osudu a kapela Tublatanka, dámy a pánové. My

0: Black Sabbath a Iron Man právě teďka dojelo na Rock Rádiu. Peska z roku 1971, ty brďo, už přes 50 let stará písnička. Každopádně, wow. Máme pro vás, já vím, že jsme vám jako říkali, že vám se jako nebudeme teďka moc zvát a nic a že vám nebudeme jako nic oznamovat a takovýhle, ale já mám takový pocit, že všichni rockoví fanoušci by si zítra měli jako hodně jako nastražit uši na internetu.
1: 100%, my vlastně zatím jako nezveme, protože nevíme na co, my zatím jenom spekulujeme, protože ono se zatím začíná dost silně mluvit o tom, že zítra by mohlo

0: Vyjít nový album Rolling Stones.
1: A ono tomu jako docela dost všechno předchází, jo. Oni jako teďka na sociálních sítích prostě dali takovou fotku, který jsou takový složený pucle, jakoby. A vypadá to, že to asi bude přebal toho CDčka, hádám teda.
0: Jako těch jako indicí je několik. Ono, ten Andrew Watt, což je producent téhle desky a i tý předchozí, tato deska se má jmenovat Foreign Tongues, jako cizí jazyky. No a vlastně ono teďka dělali nějakou kampaň s tím, že zatím se neví, jestli zítra, protože oni říkali 5. května dávejte pozor v 6 večer středoevropského času. To je zítra v 6 večer, to víme, no. Jako to je v pohodě. No ale teďka vlastně ono buď oni oznámí datum, kdy to album jako takový vyjde a spekuluje se, že by to mohlo být třeba v červenci, anebo taky říkali, ono je možné, že to album vyjde rovnou zítra, protože vlastně poslední dobou bývá poměrně celkem jako moderní nebo čím dál běžnější, že velký hudební interpreti vlastně nedělají žádný promo předtím, prostě najednou řeknou tak a tady je album a teď k tomu vlastně dělají jakoby tu reklamu, takže je klidně možné, že to vyjde už zítra.
1: Hele, ale já si člověče myslím, že spíš zítra vyjde třeba single. Aha. A oni pak tom ještě řeknou, jo, tady má single a na zbytek alba si počkejte ještě měsíc.
0: Což je samozřejmě pro fanoušky možná trochu lepší, protože
1: to bude rozdávkovanější.
0: Tak právě, víš, jakože to je prostě, kdyby si měl sníst, já nevím, celý dort najednou na posezení, tak ti je pak blbě, že jo?
1: No,
0: ale když si dáš kousek po kousku, tak je to takový, dá se to líp strávit, takže klidně jako můžou, klidně.
1: Hele, ať už celý album nebo jenom jeden song, prostě zítra každopádně si myslím, že nějaká nová hudba od Stounu bude. Ale my vám teď rovnou pustíme ještě další, kterou máme připravenou tady na Rock Rádiu. Lenny Kravitz, Battle Beast anebo Vita. Tohle všechno už za chvíli na Rokovém odpolední.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Izomat stavebniny.
9: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
10: Cemix fasáda, prvalá baráda.
9: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
11: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
12: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
16: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.

nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Chad Kroeger a Josie Scott a jejich pecka Hero právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 16 hodin a 38 minut k tomu. No a máme takovou ještě takovou nemilou zprávu, jo. Dneska je to totiž přesně 13 let potom, co nás opustil Ferda Peroutka. Je to tak, tyjo, ono to hrozně letí. Mně přijde jako kdyby to jako, že to je vlastně víceméně pár let zpátky, a už je to 13 let.
1: Ferda Peroutka, narozený v roce 64 v Radotíně, známější jako Milan Peroutka, nebo nevím, jestli známější, ale rozhodně v občance to takhle měl. A známý hlavně samozřejmě jako bubeník Olympiku, to je asi si myslím nejznámějšího působení.
0: Byl tam skoro 40 let. Jo, a já nevím, jestli vůbec jako výškubu, jak se to vlastně celý stalo, ale on vlastně ještě den předtím, než on spadnul z těch schodů, tak oni hráli normálně. Aha. A třeba děda zrovna dneska dával na Instagram fotku, že ho měl vyfocenýho, ještě jak podepisoval nějaký autogramy. Aha. Tu ten večer předtím, nebo ten pár hodin předtím, než spadnul z těch schodů prostě, jo.
1: Takže no, jak se říká, nevíš hodiny, nevíš, proto je potřeba užívat si každý chvíle, každýho momentu a každý písničky třeba, která zahraje. Prostě je to důležitý, protože nikdy nevíš, kdy může být poslední. To samozřejmě nechci to jako zlehčovat, no, ale prostě je to tak. Mohli bychom si to takhle říct, zvlášť když je květen, že jo, jaro začíná, všechno takový jako nově vzniká, nově to pučí a všechno raší, takže pojďme si prostě užívat každou chvilku, jak to jenom jde.
0: Já s tebou souhlasím a možná bychom si tomu mohli i napomoct tou další muzikou, kterou máme tady připravenou, viď. Čeká nás ZZ Top, taky Lenny Kravitz, Battle Bees se přijdou podívat, anebo Vitaci, tohle to všechno už vás čeká za chvilku na Rokovém odpoledni.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Vypsaná fixa.
6: Krucipisk.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%, a to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
10: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
11: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín.

0: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
5: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
8: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Od začátku příštího roku zřejmě bude opět fungovat EET. Návrh na znovu zavedení evidence dnes schválila vláda a teď zamíří do sněmovny. Návrh zákona zároveň upravuje část daní, obnovuje slevu na studenta a školkovné a ruší stropy na nepeněžní benefity, což byla opatření zavedená v konsolidačním balíčku předchozího kabinetu. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený ji chce vytvořit z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek IZS. Skupina by se měla zabývat mimo jiné množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat. Situace se žloutenkou je na jihu Moravy stále nepříznivá. V dubnu se hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. Od začátku roku evidují hygienici v Jihomoravském kraji 335 případů. To je téměř třetina případů z celého Česka. Na Mariánském náměstí v Praze je nová venkovní výstava. Věnuje se jedné z významných pražských veřejných budov, Nové radnici. Co všechno se o ní návštěvníci dozví, řekne mluvčí města Tadeáš Provazník.
9: Návštěvníkům nabídne 10 panelů s českými i anglickými texty a představí více než stoletý příběh této secesní stavby, její architekturu, proměny i současnou podobu po dokončené obnově.
8: Výstava bude k vidění do konce května. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
7: Rock Radio. Počasí.
10: Momentálně máme zataženo po celé České republice, ale déšť naštěstí pršet vůbec nebude. Ani po celý večer a ani po celou noc, přijde bohužel až zítra. Každopádně momentálně venku kolem 24 stupňů a večer nám to padne asi na 11. No a zítra právě ty slíbené bouřky. Hlavně ve středních Čechách a také na západě Čech a no, i na severu. Naopak na úplném východě České republiky na Moravě bude poměrně, jako pršet nebude, ale bude tam poměrně dost silný vítr. Pozor na to. Teploty kolem 24 stupňů a večer nám to padne asi na 13.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Dávejte si pozor v Praze v Letenském tunelu. Ze stropu tam totiž teče voda, voda teče proudem a hrozí tam aquaplaning. Takže vy všichni, co projíždíte centrem, tak rozhodně Letenskému tunelu se v tuhle chvíli radši vyhněte. V centru Prahy je víc problémů, samozřejmě dopravních teď myslím. Votěžská ulice, tak tam bourali dvě osobní auta, je to na Starém městě, i tam projíždějte opatrně. Teď se přesuneme na silnici 483, která vede z Frenštátu pod Radhoštěm směrem na Bordovice. Tak tam u obce Lichnov, u odbočky na Lichnov, bourali dva osobáky a na místě záchranáři taky zasahujou, takže z dálky uvidíte blikačky, dávejte si tam pozor. A silnice 13 na půl cesty mezi Cvikovem a Jablonem v Podještědí, tak tam taky bourali dva osobáky, i tam projíždějte opatrně.
7: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
10: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Měli jsme tady holky ze Slušní rockerky dneska. Povídali jsme si o nějakých věcech, co se staly a tak dále, nebo co se ještě stanou zítra. A tady v té hodince budeme vás si pokračovat ve stejném duchu, ne?
11: V podstatě jo, probereme nějakou muziku. Trošku nás mrzí, že dneska nemůžeme probudit v sobě takovou tu štědrost. Víš, jako vždycky jsme štědrý, vždycky rozdáváme rockerům nějaký lístky někam. No, prostě. Jasný. Tohle bohužel dneska, a je to snad jako poprvý, co v rokovým odpoledni nerozdáváme, tak nebo aspoň letos, tak tohle se samozřejmě zítra už změní, každopádně dneska to platí, nebudeme rozdávat nic než další rokovou muziku.
10: Čeká nás Mr. Big, taky Guano Apes, Láďa Křížek přijde z jeho Najdi to svý já, ale teďka už se rozjíždí Place Vendome a My Guardian Angel. Dneska z roku 2009, tak si ji pořádně užijte.

0: Mr. Big vám radí, ať si vemete jeho srdce. Prostě si ho vemte. Je 17 hodin 20 minut, posloucháte Rock Radio, konkrétně rokový odpoledne. No a ještě konkrétněji máme právě dneska 4. května. Víte, co to znamená? Ano. Jak se říká, modří už vědí. Dneska je 4. května, což když to řeknete anglicky May the 4th, jako 4. května, tak to velmi blízce zní jako takový ten pozdrav z Hvězdných válek. Tam se říká, ať vás provází síla. Anglicky May the 4th be with you. No ale když řeknete 4. květen anglicky May jako květen a 4th jako 4., no tak to zní velmi blízko jako právě tomu pozdravu. A právě proto se dneska slaví Mezinárodní den Star Wars. Nevím, jestli si ujíždíte na této sérii, já teda neskutečně moc, už od malička, už jak jsem viděl Skrytou hrozbu, první epizodu, tak jsem do toho byl chycenej. No já vím, že to není nejstarší epizoda, ale je to ta první, kterou jsem viděl, když jsem byl malej. Proto pro mě je to prostě první. Týká se to celý 9 hlavních filmů, několika dalších filmů, takzvaných spin-offů, který se tak nějak jako od toho oddělili od té hlavní filmové linky. Spousta různých sérií animovaných i hraných, různých komiksů, knížek, tohle všechno je svět Hvězdných válek. Neskutečně bohatý, za vším stojí George Lucas. Samozřejmě byl inspirovaný různýma japonskýma příběhama, samurajů a dalších věcí. No ale nebejt jeho, tak vůbec tady teďka nic takového nemáme, takže ještě, že máme George Lucase, ještě, že máme Hvězdní války. Mimochodem, věděli jste, že je to třetí nejvýdělečnější série v historii. Myslím tím, jakože frančíza, jo, celková tato série, tak na prvním místě je samozřejmě Marvel, těch je milion, no a na druhém místě je samostatný Spider-Man a právě na třetím místě už jsou Hvězdní války. Nevím jak vy, já si rozhodně dneska něco z Hvězdných válek pustím, moc se na to těším, ale teď už každopádně samozřejmě jdeme pouštět další rokovou muziku. Krucipisk, Darkness anebo U2, to nás čeká už teď.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Ratatadadarata, trička, ratatadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonické.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Krucipis k nám připomněli, že už v neděli, jestli se nepletu, slavíme Den matek, tak na ně nezapomeňte, nemusíte být mamánek, můžete být prostě každý, kdo je vděčný, že nás maminky takhle pěkně vychovali, že jsou na nás hodný a že my je máme rádi, tak si na ně určitě v neděli vzpomeňte. Každopádně teď máme 17 hodin a 35 minut, což na Rock Radio znamená jedinou věc. V podstatě takový střídání stráží. Peťa, tak ten už musel běžet kvůli povinnostem. Jirka, tak ten tady zatím ještě není a já jsem tady v takovém jako mezi světě v tuhle tu chvíli, protože už není úplně rokový odpoledne, ale ještě není úplně rok na přání. A je to taková ta speciální chvíle uprostřed dne, kdy se v podstatě zastaví čas a zeptá se vás, co chcete zahrát. Protože právě na tohle máte teďka zhruba 25 minut, abyste napsali buď na mail studio@rockoviradio.cz anebo na Facebooku na profil Rock Rádia do zprávy. No, co byste chtěli zahrát, protože rok na přání, tak se to jmenuje od 18 do 20 s Jirkou alias s Kapitánem. No a kdyby tady byl, tak říká, volejte, pište. A volejte právě na číslo 725 844 424, to je slušná roková linka, na to můžete volat po 18. hodině a přát si nějakou skvělou skladbu, která by vás mohla potěšit, která by vás mohla při pondělku nastartovat a nebo naopak hezky vás připravila na klidný večer. Ať už je to jakkoliv, nebo třeba na noční, jestli začínáte teďka, ať už je to jakkoliv, užijte si poslední pecky dnešního rokového odpoledne, máme tam Evanescence, Proteus, Amorphis a nebo Green Day a 21st Century Breakdown. Mějte se krásně a naslyšenou zase zítra. Čus!
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu naproti účet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: Věčnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samý den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.

nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Rádio. Zprávy.
1: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. V Českém Švýcarsku dál zasahují stovky hasičů. Na pomoc dnes dorazily dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár pravděpodobně způsobil člověk. Pokračuje mluvčí zprávy Národního parku Tomáš Salov.
2: V zásadě tu máme dva scénáře. Jeden, že by požár vznikl z přirozených příčin, druhý scénář je lidské zavinění. Ty přirozené příčiny můžeme vyloučit, protože v našem prostředí se jedná výhradně o zahoření odblesku. A v posledním období žádná bouřka nebyla. Takže si můžeme být téměř jisti, že ten oheň je zapříčiněn člověkem.
1: Připomenu, že les mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou začal hořet v sobotu odpoledne. Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi. Servery Seznam zprávy, Deník N a i Rozhlas uvedli, že jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Ten zastupoval Tomáše Jiřikovského, který bitcoiny státu věnoval. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Výrazněji tentokrát zdraží benzín. Jeho nejvyšší cena stoupne o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty vzroste o 4 haléře na 44,59. Lidé v Blansku mohou navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Jde o jeho osmý ročník. Novinkou je, že nápady na zlepšení veřejného prostranství bude posuzovat také městský architekt. Návrhy je možné podávat do konce září pomocí online formuláře. Tolik zprávy, přeji vám hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme ti, příteli, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Milý Český hydrometeorologický ústav nám hlásí oblačno i zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech, ojedinělé přehánky nebo i bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku pak i polojasno. Nejnižší teploty a v noci okolo desítky a nejvyšší denní až na 23 stupních, v tisíci metrech na horách, potom stupňů 10.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Rock Radio. Doprava.
3: A pojďme ještě na dopravu, podíváme se do ulice Československé armády v Jablonci nad Nisou, tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobáků, tak buďte opatrní. Pak se podíváme na silnici 151 u obce Domanil, okres Třebíč, tam nehoda opět dvou osobních aut, je to tam s opatrností průjezdné, ale tvoří to překážku na vozovce i v provozu, tak buďte opatrní. No a ještě se podíváme na pražský obchvat D0, na 10. kilometru na trase Ruzině Modletice je most uzavřený. Díky havárii dvou nákladních vozidel probíhají tam odklízecí práce, takže kolony až do Aleluja. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rock na psání.
3: Mořníci, máme 5 minut po 18. hodině a z pirátské lodě Rock Radio vás opět po delší odmlce zdraví váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Proč byla ta odmlka, to si vysvětlíme za chvilku. Teď tady máme rok na přání a to je důležitý. Máme tady 2 hodinky na to, abyste se mohli všichni naši námořníci svobodně vyjádřit a vyřádit hlavně hudebně u nás na rádiu. Tak se do toho puste, volejte mi opět do kapitánský kajuty na 725844424, pište na Messenger a do mailu. No a hned úvodem zatopíme postelem a dáme si Midnight Oil a Beds Are Burning. No a během týhle 4 a 1/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo!

0: Tak postelema jsme zatopili a můžeme fičet dál. A přátelé, jinak, množili se tady dotazy, kde jsem byl. Tak byl jsem, odjel jsem si tak jako do divočiny nahory. Mimochodem jsem tam taky slavil narozeniny, když jste se to asi z našich sociálních sítí úplně nedozvěděli. Ne, že by to bylo úplně tajný, ale kdybyste chtěli vidět, kdy váš oblíbený moderátor slaví narozeniny, tedy já, pokud jsem váš oblíbený moderátor, sledujte mě třeba na Instagramu, najdete mě tam jako dvojité V, E-I-N-G, pak to spodní lomítko, nebo potržítko se tomu říká, takže V, E-I-N-G, podtržítko art, podtržítko ner. Tak, tam to všechno najdete. Každopádně moc mě potěšilo, že i spoustu posluchačů si to někde našlo. Popřáli mi, dokonce dva posluchači našli mě, i s dětma přijeli, to bylo moc krásný, takže vám všem děkuju za krásnou podporu. No a teď se pustme do našeho roku na přání, tím to vysvětleno, krásně jsem si to užil, chyběli jste mi, jsem rád, že už jsem zase tady s váma. Pustme se do roku na přání. Volal mi Josef, že prý máme dneska den hasičů, tak jestli bychom mohli právě hasičům něco hezkého zahrát, že makají v tom českém Švýcarsku jako blázen, zase to tam nějaký jako ichtyl zapálil. No, nicméně. Tak já jsem vybral něco takového, čemu hasiči jako hasičský humor určitě rozumí, a to budou Komunálové a pecka Zapalte nás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Tak to byly Destroy Up the Light a pořádná úder na pecké u nás na Rock Radio a my pokračujeme v našem roku na přání. Jinak fakt vám hrozně děkuju, mi chodí úplně krásný jako věci na Messenger a i mi telefonujete, že dobře, že už jsem tady s váma. Já si to myslím taky, už mi to jako říkám, už bych se tady opakoval, ale opravdu jste mi chyběli. Ovšem i moderátor musí občas vypnout, teď to víte sami, a ten týden jako v divočině byl tak akorát, bylo to krásné, krásně jsem se vypral a bylo to hezké, že i vás, pár z vás si našlo cestu až ke mně. Já si k vám taky najdu cestu, teďka si dáme tady našeho posluchače Martina, který by chtěl pro svého souseda a kamaráda Jardu Svobodu, vlastně prej vzdušnou čarou, to máme k sobě kousek, něco zahrát od mistra Kinga Diamonda z alba Abigail 2, The Revenge, a já jsem vybral pecku společně teda s Martinem Mansion in Sorrow. Tak, milý Jaromíre, to je pro tebe.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
4: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Tak přátelé, váš tlak je enormní dnes a jsem tomu velice rád, budu muset vstupovat do písní, aby jsme vůbec stihli zahrát všechno, co jste chtěli. Teď tady budou Škvoři a křídla, o kterých se napsala Jolena Ondičová. Měly by tato píseň být úplně pro všechny, hlavně pro ní a pro Zdendu, ať ta pohodička na terase nekončí a je jasný, že pro nás hrajem Super Prey. No tak si zahrajem, super.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Jo, lost, přátelé, kdo je z vás lost, teda ztracený, tak doufám, že už jsme se všichni našli a tady na Rock Rádiu vlastně pořadu Rok na přání. Jak krásně ztracený byl Marcel, který říkal, já jsem nějak se mi podělal telefon, nevím vůbec nic, jestli bys mi mohl zahrát od Twisted Sister takovou tu, jak se tam jezdí hodně na těch motorkách. Já říkám, hele, tak snad to trefím, ono je Right to Live a Live to Ride, ale taky je Leader of the Pack a to je ta, co smyslel.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Trautenberg.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
12: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
13: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: jako dynamit tady působí zrovna čas, který nás tlačí jako blázen. Přátelé, přišla mi tady od Michaela a Máje Žáži z Roxoru zpráva. Ahoj kapitáne, prosil bych zahrát na poslední cestu Železného krále od Roxoru našemu nejoddanějšímu fanouškovi Petrovi Šindelářovi, který bohužel v sobotu opustil náš svět a vydal se poslouchat muzikanty, kteří hrají v rokovém nebi. Shoda náhod, já jsem včera, když jsem se vracel právě z divočiny, tak jsem měl na sobě tričko Roxor, který jsem dostal přímo od vás, kucí. Takže za ně děkuju, dáme si samozřejmě Železného krále a vy mi pište na Messenger či do mailu vaše návrhy na jazyk, čas, na časové, pro časové znamení a taky na situaci, v kterého chcete nachytat. A já vám za to zahraju VIP píseň po 7. hodině.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Tak to byly Parkway Drive a The Void, aby jsme stihli dneska čerta starýho, protože ten by nám to neodpustil, kdyby jsme ho nezahráli. Tak musím ještě jednou vstoupit do písně. Míra si přál Ozzyho Osbourna klasiku Crazy Train a říkal tady, zase mě opět dojal, ale k slzám, že se na mě strašně těšil a že by to chtěl zahrát hlavně mě a taky všem posluchačům. Děkuju ti, Míro, za tvoji podporu a tady máme čerta starýho.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Moji milí, táto Bůh zda, co za bůre toto. Je minuta po 7. večer a já jsem furt tu. Daj mu paroma do děcka, ta co vám děcek na těch hlavách? Od čtvrtok mě skoro upalili na těch vašich ohňoch. Ta je len tak utekla, chrením do maku, však jsem přežila tu prekladu noc. Ale ta čujte toto, spalili mi moju najlepšu metlu, však mi z něj len ohorek zostal. Do trasa, do děňa z 10 minut potřebujem nějaký chytrý servis na metli, bo pešo, já děnc je nepojdem. Má takto normální veršatu kolo košic, jako mám vás dědiny začat pluvat žaby, ozvatý se mi na hurucu linku, bo vás všetkých porobím.
1: Tak, přátelé, to bylo na psání, já hned najdu tu, ano, Edice Péši, která chtěla, aby zahlásit časové znamení od časového znamení, tak jakože východoslovenská čarodějnice s upáleným koštětem hledá servis. Tak jste to slyšeli. Edit, doufám, že toto vyčerpávající časové znamení, které vyčerpalo i mě, ti stačilo a opravdu můžeš si za to něco psát. My rozjedeme druhou půli našeho roku na přání s bývalým kudrnáčem a věčným romantikem Bonem Jovim a peckou Runaway. Uhuhu.

0: Jo, tak Runaway za náma a Edith Cepeš teda tady psala, že smeká klobouk. Já jsem málem tady smeknul mozek z hlavy, jsem málem smeknul tady s časovým znamením ve spolupráci. Samozřejmě prostřednictvím teda časového znamení, jak vždycky říkají v politice, prostřednictvím pana předsedajícího, tak prostřednictvím pana časového znamení. No a samozřejmě Edith by za tudlenstu bosorku chtěla tu blatanku. No tak já se podívám do roku 88 a dáme si píseň, kterou jsme tu nehráli snad vůbec nikdy v roku na přání a jmenuje se Můj starý dobrý kabát.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: ocelový pták, neboli Stahlfogel a samozřejmě nějaký Soilwork. No a budeme pokračovat dál v této trošku agresivní vlně. Psali mi kluci Judlický, tady Jančis. Ahoj Jiříku, sedíme s klukama na přehradě a chytáme ryby. Pustil by si nám song třeba Rage Against the Machine a Bullsome Parade. Děkuje Jančis, Josef a Jebal. Já vás taky zdravím, chlapci, a přeju vám Petru vzdár, ať něco pěkného chytíte. Jako vždycky, když jsme spolu kdysi dávno chytali ryby, moc se na vás těším, až se zase uvidíme. A tady máte svůj oblíbený Rage Against the Machine a Bullsome Parade, ale nevím, jak nahlas si to chcete pustit. Jestli ty ryby chcete jako vomráčit a pak je vzít do podběráku, anebo je radši nebudeme rušit?
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Under Armour makes you better.
1: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární baselayer.
0: Under Armour makes you better.
1: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární baselayer od sportovní značky

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Ratatararatatrička. Potisk trička. Bela bel CZ.
9: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.

0: Trice Prota budeme hrát určitě teďka po Nirváně a Pet Sweet About a Girl. Jedeme dál v našem roku na přání. O ní si tady zavolal Martin, který by chtěl slyšet. Píseň bude nás slyšet, tak tu slyšet bude určitě a bude to tradičně, to mě Martin nikdy nepřekvapí. A pro neziskovku Asistence, která se stará právě o vozíčkáře, tedy i pro něj, pro slušný rockery a rockerky i pro nás do studia. Tak budiš světlo.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: To byly Manic Street Preachers a It's Not a War, Just the End of Love. Jo, tak se to občas je, přátelé, volali mi s Příbrami kucí Petr s Robertem a říkali, že by všem hasičům, taky slovenskému zvířeti Braňovi, který se s nima totálně sesmažil slivovicí a tak dále. No a taky mě k narozeninám, děkuji, přátelé, bych chtěl nechat zahrát Black Label Society a nějakou pěknou svižnou. Tak jo, tak se podíváme, co je u vás vevnitř, tam v té Příbrami schovanýho a pustím vám pecku What's in You.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

sebou máme Queen a We Will Rock You a vy posloucháte krásnou druhou půli našeho roku na přání na vašem rock rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a co si dáme dál? Tak volala mi Verča, která se už dlouhou dobu neozvala, původně stopolné, a říkala, že se bude vdávat 6.6.2026. Tři šestky tam jsou, bude to pekelná svatba, jistě bude to rocková svatba a k tomu by prej měli aspoň teďka zahrát Harley a svatební košile. Tak určitě svatební košile čeká tvého milého, jinak se Verča chlubila, že je teď na rybách a táta tam pořvával, že chytili strašně velkýho kapra. Tak Petru zdar, svatbě zdar, ať vám to všechno dobře dopadne.

no tak se usměj, zahoď obavy, strach a splín a vem si šaty.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Románský.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Rosalie Kšikulák s Lorou, zacela banda Guns N' Roses s pečkou Don't Cry a jedeme dál v našem roku na přání. Tentokrát psal Zdenda Mašek, ahoj, chtěl bych nechat pro svoji žofinku zahrát skladbu Rejdět od skupiny Walk Chalk Ice, moc děkuji, žobok. Tak si trošku kváknem s Honzikem Křížkem, tímto zdravím a dáme si starý song Rejdět.
1: Rok na přání. Rock Radio.

pílen a viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

0: Tak to byly Nothing More a Angel Song s Davidem Draymanem. No a ne, že by nás čekalo už nic víc, ještě nás čeká jeden song a zakončíme náš pořad po další době. Opět tradičně psala Lucka, ahoj kapitáne, zdravím dodatečně, přeju vše nejlepší k tvým narozeninám a přeji hlavně zdraví a štěstí, ať se ti daří a máš vždy úsměv na tváři, děkuji. Zahraj cokoliv od Slayer všem posluchačům, mě i tobě hezký večer, díky moc. A to bude asi tak všechno, pak tam jsou nějaký slova chvály, ale to číst nebudu, protože vždycky nerad čtu chválu sám na sebe, to mi přijde hnusný. Dobře, tak já ti děkuju, Lucko, za tvá krásná slova, za tvoji podporu a my si dáme pecku Blood Red, s kterou se s váma dneska rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer, těším se zítra u roku na přání, no a do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgisem.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr!
3: Kapr, kapr, husa, husa!
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.

Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Motokeci odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.

0: ve Slaném, který se koná 8. května od 3 hodin. Jmenuji se Bruno Belán a nastoupím ve dvojici s Jaroslavem Vaníčkem za tým AK Slaný. Těšit se můžete na ukázku sidecar, závody na 125 a také na hlavní závod 500. Přijďte si užít skvělou atmosféru na plochou dráhu, budeme se na vás těšit.
1: Program slánského závodu dvojice zahrnuje celkem 12 jízd základního rozpisu, pak už půjde vše do play-off a součástí slánského závodního pátku bude i vložený závod kolibříku, jak se občas říká 125, na kterých jezdí nejmladší adepti plochodrážního sportu. Představí se jich hned pětice. No a opravdový tuplovaný adrenalin si pak užijí diváci a všichni účastníci při jízdě Davida Lizáka a jeho spolujezdce na plochodrážní sajdě. Viděl jsem, jak to borci testovali v Divišově a je to hola šílenství. To prostě chceš vidět. Protek Speedway Meeting Memorial Antonína Wildeho tento pátek 8. květence od 15 hodin.
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Každý z nás to ví, kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale unavuje.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
1: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan, nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
3: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
3: Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama.
2: Tak jeď do Tater.
3: Já nesnáším vejšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Slušná muzika.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.